Vyhrajete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

milujete. Rádio Čas.

0: láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

mám na teba chuť. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Hercules Bivoy 100 gramů za 21,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65 palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Rádio Čas.
4: Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Rádio Čas.

0: Krásné dobré ráno s rádiem Čas 5.59, aktuální čas úterý 14. července, abyste měli kompletní balíček a s vámi Lenka Líšková. Musím se přiznat, že se tady budu potřebovat tak trošku rozkoukat a nějak se dát do pořádku a dokupy, protože na silnicích, když jsem dojížděla sem do rádia z Příbora, tak mezi Mošnovem a Starou Vsí, tak tam bylo odstavené vozidlo. A vzhledem k tomu, že je tam vždycky velký provoz, tak jsme se tam hodně zdrželi a dobíhala jsem totálně na knop. A navíc ještě ta dnešní noc byla hodně bouřlivá, bohužel ne takovým tím směrem, který vás možná teď jako první napadl. Takže takový ten den, kdy vstáváte vyloženě levou nohou. Tak doufám, že to nemáte stejně a že poslech rádia Čas, pokud kdyby náhodou, vám udělá rozhodně radost. 6 hodin aktuálně právě teď, no a čekají nás zprávy.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Radio Čas.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Brně na trase Lunch Hot směr Brno jih. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte ve Zlíně v ulicích Třída Tomáše Bati a Třída 3. května. Probíhá tady oprava vozovky. Provoz je umožněn jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Čas, nejnovější zprávy.
1: Evropská unie plánuje nová pravidla pro děti používající internet. Karviná rozšíří nabídku bydlení díky novým pozemkům. Lutín na Olomoucku získá nové centrum obce. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Děti v Evropě čekají změny při používání internetu. Nová pravidla mají lépe chránit před riziky na sociálních sítích. Lidé mladší 13 let by mohli mít omezený přístup a používat sítě jen pod dohledem dospělých. Evropská unie chce také řešit dlouhý čas, který tráví blízko obrazovek. Návrhy budou státy projednávat na podzim.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemků v lokalitě rodinných domů nad Vagónkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám sdělila mluvčí města Monika Danková.
2: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Zájemci mohou podávat přihlášky k licitacím nejpozději však do 13. srpna. Lutín na Olomoucku získá nové centrum obce. Na místě bývalého areálu vznikne nové náměstí s parkem, dětským hřištěm, vodním prvkem a prostorem pro kulturní akce. Obec získala na projekt dotaci 32 milionů korun a stavba začne na přelomu srpna a září. Hotovo má být v polovině příštího roku.
0: Rádio Čas, sport.
1: Okresní pohár Zlín čeká rekordní ročník. Do fotbalové soutěže se přihlásilo 28 týmů. To je nejvyšší počet od jejího obnovení. O účast byl velký zájem a zapojí se také několik B týmů. Fanoušci se tak mohou těšit na více zápasů a nové fotbalové souboje mezi kluby z okresu. Dnes bude zpočátku skoro jasno, později oblačno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas. Dobré ráno.

milujete. Pohodové dobré ráno s rádiem Čas. Chci vám takhle popřát v úterý 14. července. A pokud si říkáte, proč mluvím tak pomalu a tak vláčně, tak je to proto, že já to mám dnes v zadání. Dneska to bude takové jako pomalejší, jo. Ne, prosím vás, asi dělám legraci, to mám zadání od našeho režiséra Jirky, protože Dobré ráno Moravo přenášíme každý všední den, i včetně víkendů na televizi Relax, tedy to nejlepší z toho rána. A vzhledem k tomu, že my tady býváme s Ráďou ve dvojici a oba dva jsme ukecaní, tak ty vstupy jsou dlouhé a je co stříhat. Ale když já jsem tady sama, tak já to mám tak, že jsem většinou se vším rychle hotová a potom náš rejža z toho má šedivé vlasy, dokonce už žádné vlasy na hlavě a nemá tam co stříhat. Takže kdybych náhodou lehce zpomalovala, tak víte, jaký to má důvod, a je to taky proto, že byl na mě Jirka velmi hodný a dovezl karamelky z Finska. Takže prosím vás, hlavně to neříkejte Ráďovi. No, toliko k úvodu, toliko k úternímu úvodu. No a samozřejmě, aby ten úvod byl kompletní, tak musíme taky popřát všechno nejlepší k svátku. A já možná jen tak napovím, ať se tak trošku zkusíte, jak se vždycky cítí Ráďa, kdo má dneska ten svátek, jo? Tak napovím slavnými příjmeními. Tak je to Plíšková, Muchová, Kurková anebo Světlá. Tak já myslím, že už je úplně jasno, dneska svůj svátek slaví Karolínky, takže z vln Rádia Čas samozřejmě všechno nejlepší a k tomu svátku hity, které milujete.

0: Rádiu Čas je takhle po ránu v úterý 14. července 6.09 aktuální čas. No a já vás zdravím, ať už nás posloucháte kdekoliv, možná teď doma rozlepujete očka a říkáte si, jaký jen to bude den, anebo možná už jste na silnici a jedete třeba do práce nebo odvést děti do školky, do školy, i když říkám si, kdyby školka otevírala v 6, se teda úplně nejsem jistá. No, nemám děti. Každopádně, jak se vám vstává dneska, protože já jsem to ráno měla velmi divoké s odstaveným vozidlem na silnici, takže jsem ani nevěděla, jestli se tady za vámi včas dostanu, tak klidně, není to žádné téma dne, jo, prosím vás, ale klidně, pokud máte nějaký dnešní už zážitek, nějakou jobovku nebo něco, jak se vám vstává, tak mi klidně napište na 7766 12 800, to je WhatsApp Rádia Čas, a já budu velmi ráda, když jsem dneska budete komunikovat, protože přece jenom člověk je tak nějak zvyklý, že je tady ve dvou i s Ráďou a Ráďa má dovolenou, zaslouženou samozřejmě, ale tak prostě ať si popovídáme zase, že jo, teď na to máme příležitost, takže mi klidně napište, co chcete. No a co vám chci říct já je to, že se vyplatí samozřejmě i dneska ráno poslouchat Rádio Čas, protože vám už za chvilku prozradím taky první slovo dnešní tajemné věty v rámci Megaléta, protože v rámci Megaléta vždycky hrajeme o ty nejlepší letní vstupenky na nejúžasnější akce. A dneska, jako dneska, je to totální za mě hudební pecka. Já jsem vám to chtěla prozradit hned, ale budu vás trošičku natahovat jako kšandy, takže dál poslouchejte Rádio Čas. No a už za chvilku se mrkneme taky na čerstvé horoskopy. Rádio Čas.
1: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jím, ráda jím.
2: Ty, které milujete. Rádio Čas.
1: Mám prostě od

0: Já si myslím, že tohle už jí prostě nikdo neodpáře. Já vždycky, když teď uslyším Evu Farnou, jako jste ji právě teď slyšeli vy na vlnách Rádia Čas, tak si vždycky vzpomenu na Eden a na to, že je to prostě královna popu tady v České republice a že se hluboce klaním a doteďka teda poslouchám v autě ADHD pop a je to skvělá, naprosto skvělá deska. Mimochodem, já jsem se vás ptala už před chvilkou, jak se vám vstává, jak se vám jede do práce, jak to dneska bolí, nebolí a Petr mi hned na náš WhatsApp napsal, já vstávám dneska s radostí, odpoledne jdu na tenis, tak se mám na co těšit. Tak to je krásná zpráva, tak přeju, ať to jde minimálně jako Lindě Noskové na Wimbledonu. Jo. A jestli vy budete mít Wimbledon anebo nějaký propad, tak to už samozřejmě teď na vlnách Rádia Čas ví Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude hodně náročné. Zažívat budeme hodně tlaku a zkoušek, včetně temných podrazů, podvodů a tak podobně. Pozor bychom si měli dávat na své sklony k milostným úletům. Nicméně výtečně by nám měla fungovat intuice, takže pokud ji budeme naslouchat, vše bychom měli zvládat lehce. Co se týká jednotlivých znamení, tak Beranites úspěšně zkrotí svou netrpělivost. Lvi budou oporou pro své blízké a Střelci najdou jistotu ve svých optimistických plánech. Býkům hvězdy přejí v oblasti domácích investic. Pany budou excelovat v organizaci domácnosti i pracoviště a Kozorozi úspěšně realizují své dlouhodobé plány. Blíženci mají šanci urovnat rodinné nezhody. Váhy budou velmi vnímavé k potřebám druhých a Vodnáři se zaměří na praktické vylepšování svého domova. Rakům se vrací vnitřní síla a jistota. Štíři snadno odhalí podrazy v práci a Ryby budou nejraději čerpat energii u vody nebo v přírodě. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když jsem si přečetla poslední zprávu na našem WhatsAppu rádiovém, tak jsem chtěla začít tenhle vstup, že jste naši posluchači naprosto, ale naprosto boží. Ladíte rádio Čas, takhle při úterku 14. července, krásné ráno, aktuální čas 6.20. No a já jsem před chvilkou říkala, že nás samozřejmě můžete ladit kdekoliv po celé České republice, přes DAB+, přes časradio.cz, že jo, přes web. No a že možná nás teď posloucháte i v autě, když vezete děti do školy a podobně. No a hned mi pípla tady zpráva od úžasné Mily, která mi tak krásně napsala. Leničko, já bych jen chtěla upozornit, že jsou prázdniny a tak asi do školy nikdo děti nepoveze. Ale školky bývají v provozu některé i od 6 hodin od rána. Přeju ti hezký den. Přátelé, tady vidíte, ano, že ta noc dnešní byla opravdu velmi náročná, stejně takto ráno. A jsem velmi ráda, že pozorně posloucháte a že mi hned píšete. Každopádně si myslím, že jsem možná tak nějak vyslyšela a vycítila přání některých rodičů, že by klidně to svoje dítko šupli do školy už teďka v půlce prázdnin, že jo? V půlce července. No, každopádně jsem ráda, že jste živí, že jste čilí, že mi píšete, že mě kontrolujete a hlídáte, to je taky potřeba. A už za chvilku odpálíme dnešní téma dne a to jsem na vás taky hodně zvědavá.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak dneska to vypadá, že se budu hodně, hodně sypat popel na hlavu, protože já už jsem tak dlouho nic nepřečetla, ale jako vůbec, vůbec nic, žádnou velkou knížku. A právě to je dnešní téma na Rádiu Čas, jakou knížku máte právě teď rozečtenou. Facebook hodně ožil, takže já jsem ráda, že literární barbar jsem tady jenom já. Renatka ale napsala, teď já stagnuji, nemám na to vůbec náladu, ale poslední byla před 2 lety, než mi onemocněla dcerka, a to byla kniha Bábovky od Radky Třeštíkové. Ale tím, že jsem přečetla tento dotaz, jsem si uvědomila, že už jsem fakt dlouho nic nečetla. Něco doma vytáhnu. Mám jich doma moc, co by mě zajímaly. Hezký den. No tak vidíte, třeba to bude inspirace pro Renču i pro mě. A jsem ráda, že vám takhle přes vlny Rádia Čas můžu poslat i spoustu knižních tipů, protože to vypadá, že nás poslouchají sami knihomolové. Janinka píše, že čte Šikmý kostel od Karin Lednické. Monča doporučuje Letní slunovrat od Michaely Klevisové a Ivetka od Patrika Hartla Manželství, a tu má dočtenou teďka do půlky a moc se jí líbí. Každopádně, pokud byste měli třeba i nějaké dojmy z té knihy, že líbí, nelíbí, baví, nebaví, četla jsem něco lepšího a podobně, tak klidně taky nějaký příběh k tomu napište. Máte k tomu hned 2 platformy. Jedna je Facebook, jak už jsem říkala, kde už se to plní. No a samozřejmě využít můžete taky náš WhatsApp na 776612800, kde se moc těším na vaše tipy, a tam můžete přidat i nějakou hlasovku.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď 1000! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
2: Letní limitka Peugeot je tady! Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
4: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Bruzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
5: Přijeďte třeba na víkend.
4: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
6: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové vstávání s rádiem Čas 6.32, aktuální čas, a jak mi psala Mili na náš WhatsApp na 7766 12 800, jsou prázdniny. Ano, jsme v půlce července, takže jsou prázdniny, takže je to vlastně takový čas, kdy se hodně jezdí a létá na dovolenou. No a když už poletíte, tak bych zvolila nějakou leteckou společnost, která bude spolehlivá a kde vám bude tak nějak hezky na palubě. A pokud byste měli rádi večírky, tak byste mohli zvolit třeba British Airways, protože tahle společnost letecká má takový malý vroubek. To jsou takové ty zprávy letem světem internetem, které mám hodně ráda, protože v podstatě je nemusím vůbec komentovat a oni tak nějak jsou výmluvné sami za sebe. Tak co se stalo v British Airways? Ta musela zrušit let na poslední chvíli z Barbadosu do Londýna více než 300 lidí. Ale teď ten důvod, jo. Proč? Je to proto, protože palubní personál se vzpamatovával z kocoviny po bujarém večírku v hotelovém baru. Jedna letuška se pozvracela a její kolega skolaboval a musel být odnesen na pokoj. Takže nebyli schopni odřídit to letadlo nebo vůbec se na to letadlo nějakým způsobem dostat. Podle posledních informací tedy piloti byli trošku svědomitější a ti nekalili. Každopádně bez té posádky stejně to nešlo, takže oni sami potom dalším letem museli letět jako účastníci zájezdu. Co mě ale hodně pobavilo, bylo to, že to není úplně poprvé, co právě tahle letecká společnost řeší nějaký problém s palubním personálem. Protože loni musela propustit letušku poté, co byla nalezena nahá pod vlivem omamných látek na toaletě. A to přímo během letu ze San Francisca do Londýna. No a v roce 2023 se pilot během přestupu v Johannesburgu chlubil tím, že šňupal takový ten bílý prášek z hrudi právě další letušky. Teda musím říct, že mě Britové hodně překvapili, že to je celkem slušný oddíl, protože zrovna od nich bych to nejméně čekala. Každopádně prosím vás, berte to jako nadsázku na tu dovolenou, hlavně bezpečně. No a pokud máte rádi párty, tak třeba tady by se vám líbilo.
1: Hity, které milujete. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: Přátelé, dneska je to teda mimořádka, je to velká akce a víte co, já vám to nebudu až tak nějak opisovat, já vám to normálně pustím.

Tak já myslím, že modří už vědí, že jsou to Monkey Business. A Monkey Business, právě tahle kapela v čele s Matějem Rupertem, úžasným, skvělým, slaví 26. narozeniny a to už 23. července v areálu za elektrárnou na Praze 7. Takže pokud chcete být právě u těchto velkolepých oslav, a já si myslím, že to rozhodně bude stát za to, protože prostě tohle se nikdy neomrzí.

být dva lístky, dvě vstupenky na 26. narozeniny Monkey Business jsou dneska ve hře. Jediné, co pro to musíte udělat, je poskládat naši tajemnou větu. Odpoledne se v určeném pořadí dovolat. No a když ji řeknete krásně celou mojí kolegynice, tak můžete mít právě dva lístky na tuhle skvělou akci. Takže pozor, první slovo dnešní tajemné věty je hudba. Řeknu to ještě jednou, první slovo tajemné věty je hudba. Ještě vás přes den čekají tři a když je poskládáte, tak budete pařit na tohle.

To by člověk nevěřil, co se takhle po ránu doví za zajímavosti. Ladíte Radio Čas, ty, které milujete i takhle při úterku 14. července, aktuální čas 6.44 a dneska se vás celý den ptáme na to, jakou knížku máte právě teď rozečtenou. A klidně přidávejte i komentáře, jestli se vám líbí, nelíbí, odložíte ji, dočtete ji, jak to máte, anebo třeba nějaký tip, která knížka se vám vyloženě líbila. No a já jsem našla takové zajímavosti. Jaká je vlastně nejstarší dochovaná tištěná kniha? A vůbec nikdy jsem o ní teda neslyšela. Je to Diamantová sutra z roku 868 našeho letopočtu a byla vytištěna v Číně pomocí dřevěných tiskových desek a je považována za nejstarší datovanou tištěnou knihu všech dob. Tak to je teda Diamantová sutra. To by mě zajímalo, o čem to je. Nejstarší kniha, navíc vytištěná kovovými pohyblivými literami, je Jikji z roku 1377 z Koreje a vznikla téměř o 80 let dříve než Gutenbergova Bible. No, tak to je teda. To už jsou starší kousky. Nejsem si jistá, jestli je vůbec ještě dokáže někdo přečíst. Já přemýšlím, jakou nejstarší knihu jsem nějak četla, nebo co jsem tak nějak četla, ale myslím, že žádný zářez nějakého takového historického artefaktu vůbec nemám. No. Tak kdyby vy jste měli třeba nějakou zajímavou knížku, kterou jste četli, která byla takhle stará nebo nějaká prostě zajímavá tímto způsobem, tak klidně taky napište. Jinak podíváme se na vaše tipy, protože ty teda pochází spíš ze současnosti a hodně se mi líbí, že čtete české knížky a české autory, protože ti třeba na Facebooku Rádia Čas hodně převládají. Renatka napsala, mám připravenou knížku Vona od Petry Klabouchové a šetřím si ji do nemocnice, zatím číst nestíhám. Tak Renatko, ať už vás čeká cokoliv, tak samozřejmě držíme pěsti. Káťa píše, že má rozečtené Bábovky a Na konci světa od Radky Třeštíkové. Ty se objevují hodně často. No a Lenča doporučuje Léto v kavárně nových začátků. Tak o tom jsem taky ještě vůbec neslyšela. Já se budu muset dovzdělat a budu si tady muset posypat popel na hlavu a něco začít číst. Takže pokud vy máte rozečteného něco hodně dobrého, líbí se vám to, tak přidejte tady svou trošku do mlýna na Facebook a nebo taky na náš WhatsApp na 7766 12 800. Těším se na vaše knižní tipy.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a...

0: Probouzíte se do nového dne s datem 14. července, úterý aktuální čas 6.55 a s vámi ještě stále Rádio Čas, tedy pokud nás ladíte kdykoliv po České republice nebo online přes časradio.cz. A mě teda vždycky překvapí, co všechno se dá prodat a říkám si, že by mě to nikdy nenapadlo nějakým takovým způsobem vydělávat. Což je trošku škoda. Každopádně podíváme se na to, co si můžete koupit jako takový artefakt, jako takový talisman. FIFA totiž začala prodávat autentické kousky trávníku s finále mistrovství světa 2026. Každý bude uložený v akrylovém obalu, doplněný certifikátem pravosti a videem potvrzujícím jeho původ. Takže ve chvíli, kdy proběhne finále 19. července, tak tam naběhne tým lidí a začnou vyřezávat kousky trávníku. Mimochodem, po tom trávníku toho 19. července se projde taky třeba Justin Bieber, Madonna, Shakira nebo BTS, protože ti vystoupí v poločase na velké show. První v historii vůbec fotbalového mistrovství, protože oni se inspirovali Superbowlem a takhle tedy chtějí ozvláštnit to finále. Pokud byste tedy měli o tento trávník zájem, tak cena se pohybuje okolo 9 500 korun. No, říkala jsem si, že nevím, ale zase mi to přijde pořád lepší než takovej ten odpad a vajgly ze svatby Taylor Swift. Za to lidi dávali víc.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Protože už tak trošičku přitékáme do basketbalu, jak se říká, 7. hodina je tady, tak jenom v rychlosti ladíte rádio čas. Už za chvilku se podíváme na vaše tipy na knížky, které máte rozečtené, což mi píšete na Facebooku a taky na WhatsAppu. Ovšem teď aktuální zprávy a Martin Fabík.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na hororový cirkus, shakespearovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Popel

0: Rádio Čas.
1: Stále mějte pozornost, ve Zlíně v ulicích Třída Tomáše Bati a Třída 3. května. Probíhá tady oprava vozovky. Provoz je umožněn jedním jízdním pruhem. Taky počítejte s omezením v ulicích 70., 20. a Vavrečkova. Komunikace jsou dočasně uzavřené. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Armáda letos hlásí rekordní zájem nováčků. V Novém Jičíně opraví další poškozené komunikace a chodníky. Zetor po letech končí s výrobní činností v Brně. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají také platy přesahující 50 tisíc korun. Řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
0: Morava aktuálně.
1: V Novém Jičíně během prázdnin opraví další poškozené komunikace a chodníky. Více nám řekla tisková mluvčí Marie Machková.
2: Na přelomu července a srpna začnou v Novém Jičíně celoplošné opravy místních silnic a chodníků v majetku města. Provádějí se každý rok a letos se budou týkat ulic Slezská, Valašská, Hluboká k archivu a Rybníčky. Stavební firma zrekonstruuje v součtu 4200 m čtverečních komunikací a 250 m čtverečních chodníků. Práce a s nimi související dopravní omezení by měly skončit do konce září.
1: Radnice za zakázku zaplatí 4 miliony korun. Výrobce traktorů Zetor končí s výrobou v Brně. Stroje se budou nově vyrábět v Indii, kde jsou podle společnosti nižší

0: tradici značky.
1: Rádio Čas Sport.
0: Zlín čeká první zápas nové sezóny proti Baníku Ostrava. Utkání se odehraje v sobotu 25. července na stadionu Letná, kde se očekává velká návštěva fanoušků. Souboj těchto týmů má vždy silnou atmosféru a tentokrát by měl přilákat také příznivce z Ostravy.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: A nejenom hity, které milujete, ale taky knihy, které milujete, protože dneska ráno, celé dopoledne, celý den se vás na rádiu Čas ptáme na to, jakou knížku máte rozečtenou a co na ní říkáte. Zatím teda všichni byli spokojení, ale hodně mě potěšila zpráva od Evičky, jen si to poslechněte.
2: Ahoj, tak já jsem měla dlouho rozečtenou knihu Šikmý hotel, ale přečetla jsem větší čtvrtku a nevím, nějak mě nenadchla. Nevím, jestli ta kniha nebo ta spisovatelka, ale dvojku ani trojku, do té už bych se nepustila. Ahoj.
1: Díky moc za příspěvek a samozřejmě i vy můžete posílat svoje příspěvky na knížky, které máte rozečtené na 7766 12800. Hlasovka vždycky potěší, akorát Evi, mám pocit, že to je Šikmý kostel a ne hotel. Ale nejsem si jistá, jestli teda myslíme stejnou knížku, možná je to jiná. Klidně ještě napište, opravte mě, víte co, já v těch knížkách zase nemám takový přehled. V čem mám ale přehled, tak to jsou hity, které milujete právě teď na rádiu Čas. Kateřina Marie Tichá, no a pohodové, dobré ráno Moravo, vám ještě stále přeje Lenka Líšková.

0: Úterní ráno do vašich uší proudí Rádio Čas a hity, které milujete. Dneska se bavíme o knížkách, o tom, které knížky máte rozečtené. No a možná jste nevěděli, že slovo kniha pochází ze staroslověnského slova označujícího svazek popsaných listů. No a co mě teda hodně překvapilo, tak to je nejprodávanější kniha všech dob. Schválně tipněte si, co by to tak mohlo být. Myslím si, že ji všichni znáte a dám vám malou nápovědu. Nechám to říct z klepálky za sebe.
1: A my můžeme přejít k tomu, proč jsme se tady dnes sešli. Je to tahle ta publikace, leží od pondělka na pultech knihkupců, jmenuje se to Bible a mě by moc zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí, takže kdo začal
2: myslit. Tak těch kritických připomínek je teda celá řádka, já pominu, protože čas nás tlačí, třeba tady ten přebal, hřbet, grafická úprava, že je to ve verších a tak dále a tak dále.
0: To je legendární sketch od divadla Sklep Bible a opravdu, přátelé, Bible je nejprodávanější kniha na světě. No. Zatím ji teda nikdo nezmínil, ani na Facebooku, ani na WhatsAppu, máme tam spoustu jiných typů, klidně ještě nějaký přidám. Dobré ráno, Leni, teď jsem v maratonu čtení spisovatelky Dagmar Digmy Čechové. Teď jsem četla, kdo ti píše, nadechni se po třetí, nemusíš a teď čtu, víš, že nemusíš. To jsou všechno názvy knížek, opravdu, to je celá série. A čeká mě ještě, až přestaneš hledat. Všechno jsou to příběhy žen v různých životních situacích, moc se mi líbí otevřenost autorky a v některých situacích se i poznávám. Moc doporučuji Lenča z Ivančic. Leni teda má vám obdivuju, to je opravdu velká zásoba knih a teda obdivuju, že je dočtete do konce, protože v tom já mám zatím vroubek. Co vy a vaše knižní tipy, pište Facebook, WhatsApp 776612800. Těším se na to. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já jsem si tady k chviličku přemýšlela nad tím, jak by zněla, nebo jak by se jmenovala kniha Milana Gelnara. Jo, jinak ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, samozřejmě stále Dobré ráno Moravo. No a náš dvorní astrolog Milan Gelnar právě už klepe na dveře. Tak jsem si říkala, že by to mohla být třeba rozzářená aura Milana, nebo Milanův styl, Milanovy hvězdy, Milan ve hvězdách. Nevím. Přemýšlím, co by to tak ještě mohlo být. No, raději to nechám být, protože horoskopy jsou v podstatě na každý den úplně jiné, takže z toho by asi nějaká velká knížka nevyšla. Každopádně, prosím vás, dávejte na sebe dneska pozor, protože už v té minulé hodině jsme slyšeli, že Milan není úplně v nejlepším rozpoložení.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude hodně náročné. Zažívat budeme hodně tlaku a zkoušek, včetně temných podrazů, podvodů a tak podobně. Pozor bychom si měli dávat na své sklony k milostným úletům. Nicméně výtečně by nám měla fungovat intuice, takže pokud ji budeme naslouchat, vše bychom měli zvládat lehce. Co se týká jednotlivých znamení, tak Beranites úspěšně skrotí svou netrpělivost. Lvy budou oporou pro své blízké a Střelci najdou jistotu ve svých optimistických plánech. Býkům hvězdy přejí v oblasti domácích investic. Pany budou excelovat v organizaci domácnosti i pracoviště a Kozorozi úspěšně realizují své dlouhodobé plány. Blíženci mají šanci urovnat rodinné nezhody. Váhy budou velmi vnímavé k potřebám druhých a Vodnáři se zaměří na praktické vylepšování svého domova. Rakům se vrací vnitřní síla a jistota. Štíři snadno odhalí podrazy v práci a Ryby budou nejraději čerpat energii u vody nebo v přírodě. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Já tuhle písničku prostě miluju. Gangsta Paradise na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete. A to, komu to říkám, že něco miluju, tak je Martin Fabík, teď právě aktuálně se mnou ve studiu. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak se máš?
1: Mám se dobře se mi spalo i vstávalo, takže super.
0: Takže pohodička.
1: Pohodička, ano.
0: Ale dnešní téma jsi slyšel?
1: Dnešní téma je něco o knihách, myslím.
0: Ano, jakou knížku máš rozečtenou, tak pojď, dej nám tip.
1: Já momentálně moc jako nečtu, ale mám rozečtenou asi už rok Nic mi nezlomí od Mikea Gogginse, myslím, že se tak jmenuje.
0: Jo, já jsem ji viděla na pultech knihkupců, jak se tak říká. Ano. A je dobrá, protože on byl voják, ne?
1: Jsem podle mě. Asi v jedné čtvrtině, takže myslím si, že jo. Zatím jako ten začátek je dobrý, jako chytlo mě to, ale momentálně nemám na to moc času, no já musím jít jako na takový ten klid, sednout si v klidu, dát si čaj a začít číst.
0: No jasně, a on byl takový, on byl voják, ne?
1: On byl, myslím, že něco z námořnictva tam bylo tak, spíš, myslím.
0: Tak, no vidíš, podívej, jaký mám přehled.
1: No dobrá no, seš, dobrá.
0: Já doufám, že máš stejný přehled, protože nás právě teď čeká, víš, nevíš.
1: Jdem na to.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: Dnes tedy 14. července je Světový den šimpanzů. Která známá žena se proslavila jejich výzkumem?
1: Charlotte Šimpanzová.
0: Ani křestní jméno, ale i křestní jméno ti uznám.
1: Dobře.
0: Já si myslím, že ve chvíli, kdy ti to řeknu, tak to budeš vědět, jo.
1: A dáš mi možnosti nějaké?
0: Ne, nemám možnosti.
1: Nemáš možnosti, aha. A je známa? Budu ji jako vědět?
0: Ano, stoprocentně.
1: Nesouvisí to s těma gorilama, jak ona chodila v Gorily v mrze? No to nic, to nevadí, to je asi jiný film, že?
0: No, já myslím, že tahle byla na šimpanze.
1: Aha, já mám spojené jenom Gorily v mlze. To je taky dobrý film, by the way. Ale, nevím, porad mě, prosím.
0: Baví mě s tebou, víš, vždycky z tebe vypadne úplně něco jiného. Je to Jane Goodall.
1: No, možná kdyby viděl fotku,
0: jo,
1: tak asi
0: určitě,
1: vím.
0: Že bys věděl. V roce 1789 v tento den dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. Ty kulíš oči, proč?
1: No to mi něco říká ty slova, jo, to znám. Velká ano. Francouzská revoluce, to znám z dějepisu.
0: Jak dopadl tehdejší král Ludvík 16.
1: Ludvík 16. Nebyla tam nějaká v boji nějaká amputace končetiny nebo něco takového? Myslím, že jo, že jo, ty brďo, jsem dobrý.
0: Já ti to uznám, nebyla to úplně končetina.
1: Ucho to bylo, že jo? Nebo no?
0: No, tak jsi blízko.
1: Oko to nemohlo být.
0: Byla to celá hlava, pod gilotinou
1: skončil. Jo. Tak skoro, no, usekli mu něco.
0: Ty ale dostal by ses tam.
1: No, dostal.
0: Ten směr byl dobrý. Kdo byla jeho manželka, Ludvíka 16. A skončila stejně jako on?
1: To bude nějaké známé jméno, ale ano. Já nevím. Bude to francouzská? Je to francouzská?
0: Skoro.
1: Ludvík 16. a jeho...
0: M.A.
1: M.A. Marie...
0: Marie.
1: M.A. jo. A Držparská. Já nevím, netuším.
0: Marie Antoaneta.
1: Jo, tady ta. No tak to znám. To
0: ona nebyla
1: znám.
0: Francouzská. Ona, já mám pocit, že ona odtud ne přijela.
1: Marie Antoaneta.
0: Nebudeme se do toho...
1: Radši ne.
0: Nebudeme do
1: jedeme
0: toho
1: dál.
0: V roce 1938 Howard Hughes nastavil nový světový rekord, když obletěl země kouli. Za jak dlouho ji obletěl? Dám ti možnosti.
1: Ano,
0: jo?
1: Dej, super.
0: Za týden, za měsíc nebo za 91 hodina.
1: Těch 91 hodin je tak specifické číslo, že to by si asi nevymyslela. Tak 91 hodin.
0: Jo. Je to tak. V roce 1862 se narodil Gustav Klimt, rakouský malíř. Alespoň jedno jeho dílo. Jedno jediné mi stačí.
1: Dílo, jako název díla.
0: Název díla.
1: A teda to byl malíř, takže on maloval obrazy, takže to bude...
0: A dělal hodně se zlatem. A znáš ten obraz? Já bych si to jako taky nevzpomněla, ale známe ho.
1: Tak jediný obraz, který zná asi celý svět, je Mona Lisa, ale to se ho asi netýká, že?
0: No, to bylo trošku někdy jindy.
1: Ale další obraz...
0: A nejdeš ani dobrým směrem.
1: Já vím.
0: Jmenuje se Polibek.
1: Polibek, no, tak to bych neuhádnul.
0: Dobře,
1: vůbec.
0: nevadí. Dnes by slavil narozeniny zpěvák, který naspíval hit Lady Carnival. Kdo by to byl?
1: Pan úžasný Karel Gott.
0: Je to tak a vůbec jsem nevěděla, fakt jsem to nevěděla, že má narozeniny, nebo že by měl narozeniny ve stejný den jako tento muž.

0: Dáme si to celý?
1: To mi děláte schválně tady toto, to tady rozjedu na plné pecky.
0: Takže kdo dneska slaví narozeniny?
1: Michal David.
0: Je to
1: pam,
0: tak.
1: Pam, pam, pam,
0: krásné. To
1: super,
0: všechno.
1: Děkuju.
0: Paráda.
1: Bylo to super.
0: Taky moc díky, tak se Hecka. Těším zase, kdy tu budeš ve čtvrtek?
1: Ano.
0: Tak ve čtvrtek.
1: Taky se těším.
2: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva, a vyváš, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku, a když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
5: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes, yes.
7: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo, tak to je to, co právě teď ladíte na vlnách Rádia Čas, hrajeme hity, které milujete. No a podíváme se letem světem internetem, protože jak se říká, že jo, ženy jsou z Marsu a ne, počkat, muži jsou z Marsu. Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, jo. Tak pokud máte nějakého takového muže z Marsu a moc si nerozumíte, tak ho dokonce na ten Mars, přátelé, můžete poslat. Je to tak. NASA totiž hledá dobrovolníky, kteří stráví rok v izolované simulaci mise na Mars ve výzkumném centru v Houstonu. Účastníci tady budou žít v uzavřeném prostředí, absolvují falešné výstupy na povrch Marsu, to je celkem zajímavé, jízdy roverem a pomohou s výzkumem budoucích pilotovaných misí. Co je na tom asi to nejzajímavější, nejenom, že to bude jako velmi věrná simulace, tak součástí experimentu je i používání neoplachovací toalety, která má co nejvěrněji napodobit podmínky skutečného letu do vesmíru. No, tak to je taková zajímavá nabídka. Nikde jsem ale nedohledala, jestli je to nějaké jako dobře placené, jestli za to dostanete spoustu peněz, že se na rok takhle necháte někam zavřít. Je to trošku taková simulace reality show. A nevím, jestli jste viděli Total Recall s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli, takový starší film, tak tam teda ta mise na Mars úplně dobře jako nedopadla v jedné části toho filmu. Tak nevím, nevím, co vy, letěli byste na Mars? Já bych tam možná poslala jenom toho muže, no. Čas. Rádio Čas.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodička s rádiem Čas i takhle v 7 hodin a 45 minut v úterý 14. července. Co jsem ještě neříkala v tuhle hodinu je, že svátek slaví všechny Karolínky, takže pokud máte někde v blízkosti Karolínku, tak jí popřejte všechno nejlepší. Já mávám do Brna, tam bydlí moje kamarádka Karolínka, zdravotní sestřička, tak samozřejmě i takhle přes vlny rádia Čas gratuluju a posílám nějakou pěknou písničku. A mimochodem, kdyby třeba ta vaše Karolínka byla faninka kapely Europe, tak jí můžete koupit lístek na koncert, protože už 21. listopadu v Ostravar aréně proběhne megakoncert Rádia Čas. A kdo vystoupí, to je prostě velká událost. Jak už jsem říkala, kapela Europe, taky David Koller, Olympici anebo Leny a speciální host Marpo. Mimochodem velmi zajímavý člověk, teď vyšel nový podcast U kulatého stolu s Marpem jako hostem a velmi, velmi zajímavé a příjemné povídání, tak třeba můžete nasát atmosféru, abyste věděli, do čeho jdete. Každopádně ty lístky můžete dostat na našem webu časradio.cz a zatím jsou, je to v pohodě, jo, ale některé sektory, ty, ze kterých je nejlíp vidět z celé Ostravar arény, tak už tak trošičku řídnou. Takže prosím vás, pokud opravdu chcete udělat radost nějaké Karolínce, nebo sami sobě, nebo celé rodince, tak časradio.cz a budeme se na vás těšit na velké události podzimu na megakoncertu Rádia Čas.
1: Hity, které milujete.

Tak máme tu i knížky v angličtině, to mám velkou radost, protože dneska se vás na Rádiu Čas ptáme na to, jakou knížku máte rozečtenou, popřípadě, která vás třeba zaujala, která se vám líbila. Ahoj Leni, mě baví knížky v angličtině. Po Mortal Instruments se mě loni inspirovala Kristýnka Kubánková, to je naše kolegyně, s Nesprávnou nevěstou. Ostatní díly už jsem si dala v originále a dalo se to. To je jak to víno, že jo, dá se svariť. Pak jsem se vrhla na magisterium a teď aktuálně čtu Až na ten konec dobrý, po dlouhé době něco česky. Mimochodem, to je můj velký rest, Ivča psala i vy, Až na ten konec dobrý, já tu knížku mám doma a ještě jsem ji nedočetla, takže musím. Napsal ji můj známý Pavel Tomeš. Mimochodem, pokud byste třeba se pohybovali okolo Brna nebo přímo v Brně, tak Městské divadlo Brno mám pocit, že uvádí právě hru Až na ten konec dobrý podle téhle knížky, kdyby se vám třeba jako nechtělo číst, že? Pája na WhatsAppu Rádia Čas píše taky ahoj, teď čtu Manželství od Patrika Hartla a jako vždycky nesklamal. Pája. Já si vždycky u Patrika Hartla říkám, že je škoda, že neprodává ty knihy s nějakým tím zvukovým efektem, protože já naprosto miluju a zbožňuji jeho smích, takže kdybych třeba dočetla kapitolu a on by se tam smál, tak to by mě hodně, hodně potěšilo. Jinak tady na Facebooku hodně vede Šikmý kostel. Ivča čte, jak vychovat psychicky odolné děti, takže naučná literatura. Zdeňka Chapadla černé hvězdy od Terezy Kadečkové. Mimochodem opravdu zatím, teda až na ty anglické knížky, tak vedou čeští autoři. To je moc pěkné, moc pěkné. Tak co vy, co vám leží na nočním stolku, co čtete, co máte rozečtené, napište mi na Facebook anebo taky WhatsApp 7766

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Hity, které miluje ten rádio čas. Krásné ráno vám všem, 7 hodin 56 minut. K tomu to je aktuální čas, i když, jak si tak říkám, když jsou ty prázdniny, že jestli je to úplně nutné tak tolik říkat, protože nevím, buď vás to potěší, že vstáváte pozdě, anebo možná noční slovy sovy to moc nepotěší, že vstáváte moc brzo. No každopádně to k tomu ránu prostě patří neodmyslitelně, stejně jako aktuální zprávy, ty už pro vás má připravené Martin Fabík. No a po 8. hodině se podíváme také na první slovo naší tajemné věty megaléta. Tak rozhodně leďte dál, Rádiočas.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 u výjezdu z oblasti Holubice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. Dále buďte opatrní na dálnici D2 směrem na Bratislavu poblíž Rakvic. Probíhá tady práce údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čeká zvýšení cen pohonných hmot. Ostrava nabízí mapu přístupnosti pro osoby zdravotně znevýhodněné. Ve Zlíně omezí tento týden dopravu festival Masters of Rock. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku zdraží benzín a nafta. Od příštího týdne skončí omezení cen pohonných hmot, které vláda zavedla kvůli růstu cen ropy. Analytici očekávají, že ceny u čerpacích stanic porostou a nafta může zdražit výrazněji než benzín. Řidiči tak mohou za litr paliva zaplatit o několik korun více.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Více nám sdělila tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče z kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bezbariér Ostravsko.
0: Lidé tak mohou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Ve Vizovicích na Zlínsku omezí dopravu festival Masters of Rock. Od tohoto čtvrtka do neděle se ve městě uskuteční oblíbená hudební akce, na kterou dorazí tisíce lidí. Na bezpečnost budou dohlížet desítky policistů a řidiči musí počítat s náročnějším provozem a zvýšeným pohybem chodců. Policie doporučuje parkovat jen na vyhrazených místech a za volantem dbát zvýšené opatrnosti.
1: Rádio Čas, sport.
0: České basketbalistky do 17 let nastoupí dnes na domácím mistrovství světa v Brně proti reprezentaci Japonska. Utkání začne v 17:30. Český tým se bude snažit napravit nedělní neúspěch, kdy podlehl Kolumbii. Dnes bude zpočátku skoro jasno, později oblačno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 30 stupni Celsia. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

Příjemné ráno, já doufám, že si ho užíváte ve společnosti Rádia Čas 8.05. Dobré ráno, Moravo. No a podíváme se na muže českého showbiznisu, který mě teda hodně potěšil a zaujal nejen tím, jak vypadá. Já vám schválně kousek pustím jeho písničky, jestli poznáte, o koho jde, jo?

0: nic mi nebrání.
1: On tady teda zpívá v duetu, jo, také ten první. Je to Václav Noid Bárta. Nevím, jestli jste zaznamenali jeho kauzu s koncertem na Sychrově, protože on tam hodně čelil kritice kvůli tomu, že tam byl špatný výhled z některých míst, že jste si prostě koupili nějaké hezké lístky, říkali jste si, jo, budu si moc na Bártu i šáhnout, bude to fajn, a nakonec jste neviděli vůbec nic. No a jak se k tomu Vašek postavil, tak to se mi teda hodně líbí a klobouček a tleskám, protože on sám k tomu dal vyjádření na sociálních sítích, jelikož už se snažil tu situaci řešit na místě. Takže v podstatě vyzval lidi, aby šli blíž k pódiu, aby se vykašlali na zasedací pořádek a aby prostě hezky viděli. Což ale samozřejmě naštvalo ty, kteří měli ty lístky dopředu koupené, že? Tak on se k tomu postavil úplně čelem a nakonec řekl, že teda je mu to líto a že to bere celé na sebe, i když v podstatě organizačně za to moc nemohl. A opravdu 39 lidem vrátil peníze za to, že neviděli, ale že doufá, že je potěšil alespoň zvukově. A to mi přijde teda fakt pěkné, to mi přijde hezké, že jo, že prostě tak si řekl, ne, já to prostě vyřeším, já to dám. Vůbec si myslím, že Vaškovi se teďka hodně daří, že je hodně úspěšný, a dívala jsem se taky, jestli bude třeba chystat nějaký větší koncert, protože zatím vystupuje jenom na menších stagech a on sám k tomu říkal, že neplánuje žádnou O2 arénu ani žádné velké haly, protože prostě má rád, když je k těm lidem blízko. No tak já nevím, to je prostě, to je dokonalý, ne?

0: Kapela Lucie na rádiu Čas. Já jsem teda chtěla mluvit o něčem jiném, ale přišel mi sem hned tak do studia Marťa Fabík. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Jak je?
1: Dobře je, dobře. Dobře. Jsem se najedl, takže je mi dobře.
0: Já jsem si tak krásně nachystala vstup a ty jsi vešel.
1: Je, promiň, omlouvám se.
0: to je v pořádku, já jsem velmi ráda, když tu někdo je, že je živo. Pojď se ještě trošku posunout, ať tě
1: ano,
0: vidí
1: dobře.
0: I lidé na televizi Relax. Akorát teďka musím dát vědět ještě Jirkovi, našemu Rejžovi.
1: Ano.
0: Protože ty ses tady tak zjevil a on o tobě asi neví. Jo, ví?
1: Jak to pozná, že o tobě ví?
0: Že na tebe míří kamera.
1: Aha, jo.
0: Hele,
1: mám více doprava.
0: Ví to.
1: Aha, dobrý.
0: Jo, skvělý. Tady úplně v přímém přenosu. Mimochodem, tímto vás zveme taky na televizi Relax, kde dobré ráno Moravo je vždycky mezi 6 a 8 raní. Potom v repríze, myslím, kolem poledne a o víkendu nás tam taky uvidíte. Prostě jsme tam pořád a furt. Marťo, tak co?
1: Dobrý. Je to fajn, ty kamery tady. Je to i s bleskem?
0: Ne, s bleskem to není, ale natáčí tě to pořád. Já, mimochodem, tenhle díl bych si nenechala ujít, protože opravdu tvoje výrazivo, co se týká obličeje, tak to je něco. Prosím tě, probíráme knížky.
1: Ano.
0: Ale ty jsi říkal, že teda máš rozečtenou jednu hodně, hodně dlouho.
1: Mm-hmm.
0: Jakže se jmenovala, jenom ať dáme tip?
1: Nic mě nezlomí.
0: Nic mě nezlomí, dobře. Takže knížky už jsme probrali. Tak mi řekni, co děláš nejraději takhle o prázdninách, když máš volné dny. Kdybys nám měl dát nějaký tip na ideální den, ať víme.
1: Asi v přírodě u vody. Momentálně v létě, no.
0: No ale já o tobě vím, že ty se otužuješ.
1: Ano, což momentálně teďka moc nejde a chybí mi to.
0: Takže není na tebe ta voda příliš teplá?
1: Vlastně ta řeka pořád cirkuluje, takže ona je dost ledová, i když je teplo, ale ty teploty, které jsou teďka, nejsou srovnatelné s tím, co je v zimě. Tam jsou třeba ledy, že? A tam to je úplně brutální, takže to je úplně jiná kapacita.
0: No právě, to nemůžeš vůbec srovnat.
1: Ale paradoxně se tam leze hůře teď, protože i kdyby lezeš z tepla do zimy,
0: ano.
1: A tam jdeš ze zimy do zimy. Takže tam se leze lépe v té zimě, do toho ledu.
0: Jo, jasně.
1: Je tam taková euforie, všichni se drží za ruce a prostě jo, jdem tam, a prostě bomba.
0: Jo, jo. A teď všichni ty lidi, kteří se užívají to teplo, sluníčko, léto, tak si říkají to. Musíš, prosím tě, kdybychom se teda dostali k tomu otužování, že by to nastalo, že by to teďka někoho zaujalo. Uh-huh. Přečetl by si knížku Nic nás nezlomí.
1: Ano.
0: A šel by se otužovat.
1: Přesně, tak, dobrá kombinace.
0: Tak dobrá, že jo. Uh-huh. Tak musíš předtím dělat nějaké dechové cvičení nebo nějak se na to připravit.
1: My jako skupina Beskydský ledoborec máme dýchací cvičení, ale já se předtím zahřívám tancem. Mě ten dech moc nepomáhá, protože to se člověk uklidní a já potřebuji být jakoby rozdivočený a potom do té vody se jít schladit takhle. Jo, že prostě se potřebuji jakoby zahřát a pak se schladit.
0: Jo, že se z tebe i kouří.
1: Jo, že se nemůžu uklidnit a pak zase uklidnit ve vodě. Já musím jako vů a š. Jakože se uklidnit v té vodě.
0: Takže hu až.
1: Jo, hu až. Jo.
0: Takže to je takový návod, pokud by vás to zaujalo a třeba v zimě byste nechtěli přijít o dobrou koupel, tak na otužování. Hmm. Mimochodem je skvělé, že se zahříváš tancem. Míváš tam třeba i repráček nebo jen tak prostě?
1: Bedinku, samozřejmě. Naučil jsem Beskydského ledoborce tančit, takže dovedli jsme to tam s kolegyní a tancujeme tam jako hodně často. Někteří se na nás dívají, někteří se přidají. Je to vtipné a baví nás to.
0: Ale to je dobrý. To je dobrý.
1: To super.
0: Tip.
1: Tanec je prostě jako můj život, tak já to miluju, hudbu a tanec té součástí.
0: To je snad poprvé, co si přeju, aby byla rychle zima.
1: My tancujeme i v létě, takže kdo se chce podívat, můžete přijít.
0: A nebo na televizi Relax, protože ta písnička, která nás právě teď čeká, tak absolutně vybízí k tanci. Ona je v podstatě tak trochu o tobě. Aha. Jo, kdyby se tam zpívalo He is Maniac.
1: Jo, tak to jsem já, Maniac, to já jsem, no. Přímo.
0: Mm-hmm. Tak jdem na to.
1: Hity, které milujete.

0: No, ono to tak trošku vypadá, že bude krásný den, protože venku už se rozednilo, svítí nám sluníčko. Dneska by ty teploty se měly vyšplhat až k 27 stupňům Celsia. Vypadá to krásně. Ovšem, Milan Gelnar, náš dvorní astrolog Rádia Čas, má trošku jiný názor na úterý 14. července. On říká, že to jako z pohledu hvězd nebude žádná sláva. No, jen si to poslechněte.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude hodně náročné. Zažívat budeme hodně tlaku a zkoušek, včetně temných podrazů, podvodů a tak podobně. Pozor bychom si měli dávat na své sklony k milostným úletům. Nicméně výtečně by nám měla fungovat intuice, takže pokud ji budeme naslouchat, vše bychom měli zvládat lehce. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani dnes úspěšně zkrotí svou netrpělivost. Lvi budou oporou pro své blízké a střelci najdou jistotu ve svých optimistických plánech. Býkům hvězdy přejí v oblasti domácích investic. Pany budou excelovat v organizaci domácnosti i pracoviště a kozorozi úspěšně realizují své dlouhodobé plány. Blíženci mají šanci urovnat rodinné nezhody. Váhy budou velmi vnímavé k potřebám druhých a vodnáři se zaměří na praktické vylepšování svého domova. Rakům se vrací vnitřní síla a jistota. Štíři snadno odhalí podrazy v práci a ryby budou nejraději čerpat energii u vody nebo v přírodě. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
3: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Přišla mi super tajná zpráva na WhatsApp Rádia Čas. Nemám říkat jméno, od koho přišla, ale týká se dnešního tématu, takže zas tak úplně tajemná není. Zdravím do rádia, chtěla bych pozdravit i holky z práce, Míšu, Evu, Miru, Reje. Tak to předpokládám, že kolegové vědí, o koho se jedná. No a knížku, kterou mám rozečtenou, to je Hvězdy nám nepřáli. Strašně krásná, ale zároveň smutná knížka. Napsala dáma, která si nepřeje být jmenovaná. A mám pocit, že Hvězdy nám nepřáli byl i film a já jsem brečela jenom u toho traileru, takže obdivuju, že čtete a mám pocit, že dobře to nedopadne. Ale nejsem si jistá, nevím, nečetla jsem. Každopádně, co vy a vaše knížky na nočním stolku, jakou knížku máte rozečtenou, na to se vás ptáme dneska celý den a pojďme se podívat ještě taky na náš Facebook, protože tam to teda žije úplně neuvěřitelně. Vypadá to, že nás poslouchají samí knihomolové. Už jsem říkala Bábovky, taky Jarmilka píše Vrány od Petry Dvořákové. Monika Nika, tak ta doporučuje Žádné lži. Helča tady se smajlíky píše, že čte vkladní knížku, to ještě existuje, ještě jsou vkladní knížky, fakt. Eva zase doporučuje Životice od Karin Lednické. Jitka se vrací k Čachtické paní. No a Martina zase čte Hladím od Simony Bagárové. Opravdu tady na našem Facebooku vedou čeští autoři, což je úplně skvělé. Já si myslím, že máte spoustu tipů, co třeba s dlouhým letním večerem. Někdo tady psal, že čte i nějaká technická skripta, protože ke knihám se přes své studium nedostane, tak já si myslím, že i to se počítá. Klidně i k těm knížkám vypíšete názvy a autory, což je naprosto skvělé, ale zkuste tam třeba napsat i o čem to je. A jenom tak nějak jako lehce, nějaký příběh o kom, o čem to je, co se v té knížce řeší, ať třeba můžeme ještě víc doporučit. No a co vaše knížky? Pište Facebook nebo WhatsApp 7766 12 800, stále k dispozici, 8:29, aktuální čas a já vám přeju krásné ráno.
1: Hity, které milujete, Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Celé léto hrajeme o skvělé vstupenky na úžasné letní akce a teď to teda rozhodně bude stát za to. Dneska totiž máme dva lístky na kapelu Monkey Business, která oslaví 26 let na scéně, a to už 23. července v Praze. Mimochodem tady taková malá ukázka, protože oni vydali, už je to nějaká doba, ale vlastně jediné album v češtině, ze kterého pochází i tahle píseň Čau, čau, čau.

0: která v podstatě těch 26 let hraje v tom mužském složení stejně. Ovšem ty zpěvačky se tam střídají, je to nějak Graves s nimi spojená, taky Tereza Černochová. Každopádně 26 let na scéně a oslaví to právě v červenci v Praze. Vy můžete být u toho a pořádně trsat. Když poskládáte tajemnou větu Rádia Čas, no a první slovo pro vás právě teď mám, takže lístky, papírky, tušky, teď si vemte k rádiu a první slovo tajemné věty je hudba. Takže ještě jednou ho řeknu. Hudba. No a když se vám po celý den při poslechu Rádia Čas podaří poskládat celá tajemná věta a odpoledne se dovoláte ve správném pořadí, tak dva lístky na tuhle kapelu. Budou vaše. Já si myslím, že tohle rozhodně stojí za to.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Já tady tak procházím pro vás ty internety, no a jsou zprávy, které mě tak jako pobaví a říkám si, kam to spějeme. Jinak vy spějete k dobré náladě při poslechu Rádia Čas a hitů, které milujete. Podíváme se společně dalším světem internetem, protože v Moskvě se konal symbolický svatební obřad, při kterém si slíbili lásku dva humanoidní roboti. Po vzoru lidských svatebčanů byly dokonce slavnostně oděny. Opravdu vypadá to velmi vtipně, celé to video, kdy si tam napochoduje jeden malý robůtek v obleku a druhá robotická slečna v šatech. Jinak ten robůtek se jmenuje Robert. Živí se jako administrativní pracovník a bloger. A Matilda, jeho snoubenka, teď už manželka, je baletka a dokonce si vzájemně vyměnili i sliby právě při obřadu v moskevské Puškinově knihovně. Jejich tvůrcem je tedy ruská technologická a robotická firma, je to velká událost. Svůj svazek takto spečetili, no a potom se společně jako manželé ocitli a ukázali i na dalších společenských akcích. Tahle firma tedy chtěla ukázat, kam směřuje celý ten technologický pokrok a jak je to skvělé. Já, když si odmyslím toho Terminátora, kterého vždycky zmíním, že to prostě blbě skončí, tak si říkám, jak ona vypadala, jejich svatební noc, co? Nepadaly šroubky? Hity, které milujete.

Ano, už se tak trošku překulujeme do dopoledne, protože máme za 10 minut 9 hodin. Každopádně to mi nezabrání v tom, abychom se ještě podívali na chviličku do českého hudebního světa, protože vyšla nová píseň Igora Orozoviče, který vydal společně s Martou Kubišovou. A opravdu, slyšíte dobře, Marta Kubišová, která sice už ukončila svoji hudební kariéru, tak přijala pozvání právě ke spolupráci na této písni a je to jako moc hezké. Je to moc hezké. Je to trošku jiný styl, než hrajeme, ale kousíček vám stejně pustím.

0: Jako je to pěkný, je to pěkný. Třeba tak nějak k pohodovému večeru, nebo když máte takovou melancholickou náladu, tak za mě teda opravdu krásná věc a Marta Kubišová je tam úžasná. Přece jenom je to legenda a na to, že to zdravíčko už úplně tolik neslouží, tak krásná práce. Jinak Sisyfa je prý intimní balada o vytrvalosti, smíření a tiché síle každodennosti. Dotýká se víry v sebe i v to, co nás přesahuje, a ústřední postavou je právě žena, která svůj kámen osudu nese s klidem a nadhledem, ne jako trest, ale jako přirozenou součást života. A tak to si říkám a myslím si, že Igor Orozovič nemohl vybrat lepší dámu než Martu Kubišovou. Tak jenom na chviličku ještě nasajeme tu atmosféru.
1: Kámen vždycky byla svá, zpívá si Sisyfa, Sisyfa.
0: Možná do budoucna další hit, který budete milovat.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Radiočas. Radiočas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radiočas.

0: Roztančené ráno s rádiem Čas, dobré ráno Moravo, za minutku bude 9:00 ranní a to znamená, že Martin Fabík přichází s aktuálními zprávami. Marťo, ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno všem.
0: Ale ještě předtím trošku popovídáme.
1: Ano.
0: My jsme tady totiž měli velkou debatu, mimochodem, jak ti chutná karamelka, měl ses vzít karamelku od našeho režiséra Jirky.
1: Dobře, okamžitě to napravím.
0: Ano, hned si vem, ale pozor, trošku lepí zoubky, ale za mě je to nejlepší karamelka.
1: Ty bude dobrá.
0: No. A dokonce jsme se dopracovali tak daleko, jinak samozřejmě připomínám, že nás můžete vidět na televizi Relax, každý všední den mezi 6:00 a 8:00.
1: Musíš mrknout. Ne?
0: Ale dopracovali jsme se tak daleko, že jsem sice dostala balíček karamelek,
1: ano.
0: Ale já je můžu jíst jenom ve chvíli, kdy mám dost dlouhý vstup.
1: Jo, takhle.
0: No. Mhm. A je dobrá, je dobrá?
1: Je výborná, úžasná, miluju sladké. Dám se vedle ve stolíčce a jde to.
0: Pozor, ať to potom nevytáhneš i s plombou.
1: No. No to ne.
0: Takže my jsme tady tak jako odměňováni takovými krásnými karamelkami. Nejde to mluvit s tím, že? Jsi trošku naběhl.
1: V pohodě ne, v pohodě.
0: Mimochodem, ale když jsme u toho jídla, tak jsme tady řešili takovou zapeklitou věc, protože ty jsi donesl slunečnicová semínka.
1: Ano, čisté slunečnicové semínka. Ano.
0: A my jsme vůbec nevěděli, že se to dělá i v čokoládě. Vy jste o tom měli velkou debatu vedle s Marketkou.
1: No měli, no, já jsem to taky nevěděl, že se to v čokoládě vlastně v tom obchodě v zdravé výživě, tam to můžete koupit vlastně barevné.
0: No.
1: Když to rozkousnete, tak vlastně nevím, jestli cítíte přímo tu slunečnici. Jako takhle. Nemám to spojené, tyhle dvě věci.
0: Já jsem si myslela, že to je tak malinké, že se to obalit nedá.
1: No právě, jak to může schnout, jako fyzicky.
0: To může schnout?
1: No chápeš, když to jako obalíš čokoládu, tak to se musí slepit, udělat nějaké paprsky čokolády nebo něco. No víš, jak to myslím?
0: Ale já si myslím, že když budeme pokračovat dál, tak vyhrajeme i nějaký vědecký kroužek.
1: Já si taky myslím.
0: Že
1: jsme v prvním kole, přesně.
0: Já si myslím, jako, že to je normálně na Nobelovku. No a prosím tě, ty a slunečnice, dokázalo by se zaspívat kousek tak jako slunečnice každým dnem?
1: To já neznám.
0: Ne?
1: Ne,
0: jako vůbec.
1: To bylo ale hodně ostravský. To já neznám.
0: Ale vůbec? Ti to minulo? Tahle píseň?
1: No, úplně, to já neznám vůbec.
0: Dobře, tak zůstaneme u těch karamelek. Takže dobrou chuť.
1: Děkuju.
0: A doufám, že budeš mít ostrý jazyk při čtení zpráv na Rádiu Čas.
1: Věřím, že ano.
0: Já si myslím, že tenhle vstup byl hodně dadaistický.
1: To díky té karamelce.
0: Protože vás to baví určitě, tak tady společně budeme až do 11:00. A máte to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz

0: Radiočas. Radiočas. Řidiči, stále si dávejte pozor na dálnici D1 u výjezdu z oblasti Holubice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. Pozornost mějte v Brně v ulici Hanácká v oblasti Brno-Tuřany. Srazila se tady dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na dálnici D2 směrem na Bratislavu poblíž Rakvic. Probíhá tady práce údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radiočas, nejnovější zprávy.
0: Evropská unie plánuje nová pravidla pro děti používající internet. Karviná rozšíří nabídku bydlení díky novým pozemkům. Lutín na Olomoucku získá nové centrum obce. U zpráv Radiočas vás vítá Martin Fabík. Děti v Evropě čekají změny při používání internetu. Nová pravidla mají lépe chránit před riziky na sociálních sítích. Lidé mladší 13 let by mohli mít omezený přístup a používat sítě jen pod dohledem dospělých. Evropská unie chce také řešit dlouhý čas, který tráví blízko obrazovek. Návrhy budou státy projednávat na podzim.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná zveřejnila informace o koupi pozemků v lokalitě rodinných domů nad Vagónkou. Do budoucna má rozšířit nabídku bydlení a podpořit další rozvoj města. Více nám sdělila mluvčí města Monika Danková.
2: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci, pravidla licitace, potřebné dokumenty i kontaktní formulář pro případné dotazy. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
0: Zájemci mohou podávat přihlášky k licitacím nejpozději však do 13. srpna. Lutín na Olomoucku získá nové centrum obce. Na místě bývalého areálu vznikne nové náměstí s parkem, dětským hřištěm, vodním prvkem a prostorem pro kulturní akce. Obec získala na projekt dotaci 32 milionů korun a stavba začne na přelomu srpna a září. Hotovo má být v polovině příštího roku.
1: Radiočas Sport.
0: Okresní pohár Zlín čeká rekordní ročník. Do fotbalové soutěže se přihlásilo 28 týmů. To je nejvyšší počet od jejího obnovení. O účast byl velký zájem a zapojí se také několik B týmů. Fanoušci se tak mohou těšit na více zápasů a nové fotbalové souboje mezi kluby z okresu.

0: úplně mám chuť zanotovat, náš příběh nekončí, já jedu dál, ale neudělám to, protože neumím zpívat. Dělám celé grace. Krásné dopoledne, zvon rádia, čas vám ještě stále přeje Lenka Líšková, je čas dovolených, tak si to společně prodloužíme až do 11. hodiny dopolední. Jinak na rádiu čas se vás neustále ptáme na to, jakou knížku máte rozečtenou na nočním stolku, takže klidně pište na náš Facebook, anebo taky na WhatsApp na 776612800. No a samozřejmě vám prozradím taky druhé slovíčko dnešní tajemné věty, protože dneska hrajeme o dva lístky na Monkey Business a to rozhodně stojí za to. Ještě předtím vás ale pozvu na další skvělou akci.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: A ta akce je teda spíše mužského charakteru, ale myslím si, že pro dámy to bude krásný pohled, protože se koná Slezský dřevorubec, soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu i v zahraničí. Bude to už tuhle neděli 19. července od 10 hodin ve Vendrinském parku. Součástí jsou různé disciplíny pro soutěžící a také pro veřejnost. No a samozřejmě vás čeká také bohatý doprovodný program. Jinak víc informací najdete přímo na stránkách Vendrině, takže www.vendrině.cz.

Yeah. Pohodové dopoledne s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, no a dneska se vás ptáme na to, jakou knihu máte rozečtenou. No a zrovna mi padlo oko na příspěvek facebookový mého oblíbeného stand-up komika, spisovatele Jirky Charváta, který zrovna sdílel část z knížky, kterou má rozečtenou. Ta knížka se jmenuje O věrnosti, nevím, jestli autora přečtu úplně správně, je to Thich Nhat Hanh. A je to kniha z Vietnamu. A ta část je opravdu nádherná. Schválně poslouchejte. Ve Vietnamu se sezdaní partneři oslovují můj domove. Když se manžela někdo zeptá, kde máš ženu, může odpovědět, můj domov je na poště. Když se někdo zeptá manželky, odkud má tu a tu věc, může mu odvětit, to vyrobil můj domov. A když muž volá na svou ženu, pronese můj domove a žena mu odpoví, tady jsem. To je romantika, to je krásný. No a jakou knihu máte rozečtenou vy? Vy mi píšete krásné zprávy na Facebooku, taky na WhatsAppu. Dobré ráno, momentálně mám rozečtenou detektivku Samuel Björk Sova. Mám ráda severské krimy, přeji pěkný den z Opavy. Barbara, tak moc máváme do Opavy. A k tomu romantickému tady mému úvodu to bylo hezké vyvážení, ta severská detektivka. Zdravím, rozečtený mám třetí díl Aristokratky na koni, takové nenáročné čtení na večer. Mám dočteno od Bartošů Labutě na nádraží. Labutě na nádraží nepatří a Labutě jdou na draka. Literatura, která vám dokáže otevřít oči a jiný pohled na svět. Děkuji za ni. Zdraví Zuzča. Jo, tak to se podívám, o čem to je. Takže Labutě na nádraží nepatří. No to musím zjistit, to si jdu hned vygooglit. A co vy, co máte rozečteno? Facebook a taky WhatsApp 7766 12 800. Napište a nebo nahrajte hlasovku.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Už 23. července oslaví 26 let na scéně tahle kapela. To je zatím začátek, to je takové trošku zmatené, jo, ale pustím vám to trošku dál.

0: Já myslím, že jste všichni poznali Monkey Business. No a právě Monkey Business v Praze oslaví své narozeniny 26., jak už jsem říkala, a vy můžete být u toho. Dva lístky máme tady v rámci našeho megaléta, to znamená, že je potřeba poskládat celou tajemnou větu. No a jakmile se odpoledne v žádaném pořadí dovoláte a řeknete celou tajemnou větu správně, tak ty dva lístky můžou být vaše. Vždycky každé to slovo v každém driveu zazní. Jo, takže ráno už jsem jedno říkala, teď řeknu druhé, potom Aleže řekne třetí, holky čtvrté, no a lístky můžou být u vás na stole. Já to trošku prodlužuju, já vás chci trošku natáhnout jako kšandy, protože přemýšlím, jestli vám to první ještě řeknu. Mám být hodná. Tak jo, přece jenom jde o Monkey Business, takže prosím vás, první slovo tajemné věty bylo hudba a druhé je hraje. Takže to už máte půlku, hudba, hraje. Ale opravdu to je naposledy, co říkám, obě dvě ty slova, v příští hodině už řeknu jenom jedno. Na holej pupík, fakt.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čeká tropický den plný sluníčka. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno, místy také s přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové dopoledne s rádiem Čas, ať už nás ladíte a posloucháte kdykoliv. Mimochodem, ladíte nás nejenom po celé České republice přes DAB+, ale taky přes časradio.cz, i třeba v zahraničí. Ovšem teď se ještě podíváme tady k nám, protože tu mám jednu aktuální zprávu. Pokud se chystáte do Prahy nebo se nacházíte kdekoliv v Praze, tak byla nahlášena ráno bomba na pražském hlavním nádraží. Policie nakonec rozhodla o evakuaci tohodle železničního úzlu a uzavřena je také stejnojmenná stanice metra. Provoz vlaků na nádraží je zastaven a policie uzavřela i okolní část magistrály. Takže doprava v Praze právě teď je hodně, hodně špatná. Já jsem se dívala, jak dlouho ještě tenhle aktuální stav bude trvat, protože tady ta informace vlastně byla k 9:30 aktuální a zatím to vypadá, že by to takhle mělo být uzavřené ještě další 2 hodiny. Takže pokud se někam chystáte, možná zvolte nějakou objízdnou trasu, po případě metro nebo MHDčko, kdekoliv jinak, pokud po Praze se potřebujete dostat, tak jinudy. No, každopádně, pokud už jste někde v nějaké zácpě a stojíte a třeba čtete u toho nějakou knížku, tak mi napište jakou, protože to je dnešní téma celého dne na Rádiu Čas. Jakou knížku máte právě teď rozečtenou? Facebook, anebo taky WhatsApp 7766 12800. Neustále můžete využívat, no ale i tak vám přeju plynulou cestu, ať už jedete kamkoliv.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Já doufám, že si užíváte dopoledne v rytmu Rádia Čas, taky hitů, které milujete. No a taky možná máte čas, protože jsou prázdniny, třeba nějaká dovolená a čtete nějakou knihu. A jakou, to by mě zajímalo. Jak to vypadá, o čem je, jestli vás baví, nebaví, napište mi na Facebook anebo taky na WhatsApp. Stejně tak jako Markétka, ta mi napsala: ahoj, já jsem nedávno dočetla knížku od Karin Krajčo-Babinské Čarodějky. Přečetla jsem všechny její knížky a jsou naprosto super. Mimochodem, Karin Babinská se objevuje v těch knižních typech hodně, hodně, třeba na našem Facebooku, tak klidně, pokud chcete tuhle sérii trošku narušit a dát tam něco ze sebe, nějakou knihu, kterou máte rádi vy, tak rozhodně využijte. Jinak ještě připomínám číslo našeho WhatsAppu 7766 12 800. No a teď je 10 hodin, to znamená, že už je připraven taky Martin Fabík s aktuálními informacemi.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Aktuálně si dávejte pozor v Brně na ulici Cejl v oblasti Brno město. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobáků. Pozornost mějte také v oblasti Brno Tuřany v ulici Hanacká. Střetla se zde dvě osobní auta. Dále buďte opatrní na dálnici D2 směrem na Bratislavu poblíž Rakvic. Probíhá tady práce údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Armáda letos hlásí rekordní zájem nováčků. V Novém Jičíně opraví další poškozené komunikace a chodníky. Zetor po letech končí s výrobní činností v Brně. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Zájem o vstup do české armády letos trhá rekordy. Náborový cíl pro letošní rok byl splněn už v polovině července na 111%, kdy armáda přijala zhruba 2,5 tisíce nových rekrutů. K vysokému zájmu přispívají také platy přesahující 50 tisíc korun. Řada benefitů, jako například příspěvek na bydlení, ale i dobrovolná vojenská cvičení.
1: Morava aktuálně.
6: V Novém Jičíně během prázdnin opraví další poškozené komunikace a chodníky. Více nám řekla tisková mluvčí Marie Machková.
7: Na přelomu července a srpna začnou v Novém Jičíně celoplošné opravy místních silnic a chodníků v majetku města. Provádějí se každý rok a letos se budou týkat ulic Slezská, Valašská, Hluboká k archivu a Rybníčky. Stavební firma zrekonstruuje součtu 4200 metrů čtverečních komunikací a 250 metrů čtverečních chodníků. Práce a s nimi související dopravní omezení by měly skončit do konce září.
6: Radnice za zakázku zaplatí 4 miliony korun. Výrobce traktorů Zetor končí s výrobou v Brně. Stroje se budou nově vyrábět v Indii, kde jsou podle společnosti nižší náklady.

0: tradici značky.
1: Rádio Čas Sport.
0: Zlín čeká první zápas nové sezóny proti Baníku Ostrava. Utkání se odehraje v sobotu 25. července na stadionu Letná, kde se očekává velká návštěva fanoušků. Souboj těchto týmů má vždy silnou atmosféru a tentokrát by měl přilákat také příznivce z Ostravy. Bude polojasno, pozdí oblačno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
3: On?
2: Pán?
3: Paní?
2: Tam pán hrad stroj, ne?
3: Je takhle předseda soudce?
2: No, ano, ano, něco takového.
3: Soudce fest?
2: Ano, skoro.
3: Nepovídej přehání.
2: Tak hrady, ne?
3: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
2: Ano, ale nesoudím tě.
3: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio.

0: Basta. To je vždycky na konci.
1: Aha.
0: No a zrovna šel kolem tady studia na rádiu ČAS Martin Fabík. Marťo, ahoj, krásné dopoledne.
1: Ahoj, krásné dopoledne všem.
0: My jsme tady společně totiž od rána, od 6 až do 11. Máme úplně stejnou směnu.
1: Já jsem tady ale trochu dříve, já jsem tady od 5:30, ale to nevadí.
0: No jo, tak dobře, dobře. Tohle není soutěž, jsem dobře, chtěla dobře. Říct. Každopádně je fajn, že tu jsi, protože vždycky je to takové hezké oblažení si popovídat takhle při dopoledni. Jinak prosím vás, abyste byli v obraze, hity, které milujete, rádio často, už jsem říkala. No a já jsem zrovna chtěla mluvit. Víš co, já ti to pustím, jo?
1: Pustím.

0: My jsme se nezapomněli, my už jenom paříme. Víš, přesně, co to je? Víš, kdo to je?
1: Europe, kapela Europe, která bude na megakoncertu Rádia Čas. A na kdy? To se tančí brutálně dobře u řeky, by the way.
0: Jo, na toho tančíš. No a kdy bude kapela Europe?
1: Mám pocit, že to je 21. listopadu tohoto roku.
0: Dobře ty, dobře ty. Já jsem si říkala, že tě tak trošku vyzkouším, jo.
1: Je tam hodně jedniček, takže to si pamatuju.
0: To je dobře, to je správně. No a teď mi ještě řekni, kdo další na pódiu v Ostravar aréně vystoupí.
1: Skončili jsme, jasná zpráva. Takže bude tam Olympik.
0: Proč o tebe zakopávám dál? Je, my budeme úplně vděční diváci.
1: Tak tam bude David Koller a mám pocit, že Lenny a Marpo.
0: Ano, a dal bys nějakou od Davida Kollera?
1: To nevím. Já se vrátím k tomu, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Já se musím přiznat, že Davida Kollera jako samostatného umělce, jako když to slyším, tak vím, že je to on, ale mě tam pořád naskakuje ta Lucie, víš?
1: No já si nedokážu vybavit nějakou písničku jeho momentálně. Možná, kdybys mi ho pustila, tak asi možná bych poznal.
0: Ale Lucie bys dal.
1: Lucie...
0: Ne, jako něco jako, že třeba skamenili dítě, osny připraví tě.
1: Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Já musím říct, že třeba někdo, ale je to tak, někdo nás poslouchá opravdu hodně dlouho a poslouchá nás třeba už od té 6. hodiny ranní. A ten už ví, ten už byl připraven, že ve chvíli, kdy se objeví ve studiu Martin Fabík, tak ty vstupy se dají zařadit do takového stylu dadaismu. Tak nějak nám to lítá.
1: Ano, přesně tak. Všemi možnými směry,
0: přesně tak. Každopádně vy jděte jenom jedním směrem, a to na časradio.cz, protože tam si můžete právě koupit v

0: Špatná zpráva, proč o tebe zakopávám dál?
1: Těšíme se v Ostrava Raréně.
2: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Doufám, že máte pohodičku, ať už nás ladíte kdekoliv a jakkoliv přes DAB+, po celé České republice nebo přes časradio.cz, vlastně všude, kdekoliv ve světě, klidně i v Americe nebo kamkoliv vás vaše nohy nebo letadlo zanese třeba takhle o tom prázdninovém čase na dovolenou. Mimochodem podíváme se právě do Ameriky, protože tady mám dobrou zprávu pro všechny filmové fanoušky a nadšence a pro všechny, kdo mají rádi Sašu Barona Cohena. Možná se ho někteří z vás úplně nespojují s tímto jménem. Ovšem, když řeknu Borat nebo Ali G, tak rozhodně si myslím, že už budete vědět. No a právě Saša Baron Cohen dokončil v tajnosti natáčení pokračování svého hitu Ali G in the House z roku 2002. No a do kin by tenhle film mohl zamířit ještě letos. Jinak Saša Baron Cohen nejenom, že je jako velmi úspěšný se svými filmy, protože třeba Borat film z roku 2020 byl dokonce nominován na 2 Oscary a za Aliho G v roce 2002 byl pro změnu nominován na televizní cenu Emmy. Tak navíc je i velmi dobrým hercem. On sám, když za sebe sejme tady ty svoje komické postavy, tak opravdu to stojí za to. A jak se jmenoval ten film s Johnny Deppem? To byl Ďábelský holič. Ale teď si nepamatuju tu ulici. Jejky, mě tam naskakují úplně jiné ulice. No nic, nebudu to na tom přemýšlet, každopádně Ďábelský holič, podle toho to najdete a můžete si tam užít jeho herecký výkon, anebo potom Aliho G zase znovu v kinech. Já se teda těším moc, to bude zase veliká zábava.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Vinyu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Vinyu myslíme na všechny.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé 2 týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete.

0: hrajeme hity, které milujete. Trošku jsem jí do toho skočila, ale ona to pochopí, protože je teď velmi šťastná, jelikož je to vdaná paní už. Nevím, jestli jste to zaslechli, ale dokonce někteří lidé v okolí toho svatebního obřadu pozbírali odpadky a prodávali je za velké peníze za svatby Taylor Swift. No, tak prostě ten podnikatelský duch v někom se nezapře. Musím říct, že kdybych objevila takovou díru na trhu, asi bych si taky přivydělala. Každopádně, pojďme se podívat na něco takového trošku ušlechtilejšího, a to jsou knihy, knihy, které máte rozečtené, které máte na nočním stolku. Na to se vás totiž dneska na Rádiu Čas neustále ptáme. Podívám se na náš Facebook, Káťa píše Bábovky na konci světa od Radky Třeštíkové, taky Lucka píše Láska bez úzkosti. Jo, tak to se tak jmenuje. Láska bez úzkosti, autora jsem zapomněla. Potom je tu knížka Mučedník od Anthonyho Ryana a ještě něco takového, co vůbec jako nevíme. Jo, tady Kateřina. Kateřina doporučuje Boží daru, prý je boží. A to teda musíme taky doporučit. Myslím, že Veronika Hurdová napsala tuhle knížku. Napsala i knihu Bohumil, kterou zase Peťa doporučuje. Takže spousta krásných knížek. Já si úplně říkám, že bych vás pozvala na náš Facebook Rádia Čas, ať si projdete ty komentáře, protože tolik typů na úžasnou literaturu, to teda se hned tak nevidí. Takže rozhodně doporučuji. A samozřejmě můžete přidat taky svůj tip na Facebook anebo na náš WhatsApp na 776612800. A když třeba nahrajete hlasovku anebo řeknete, o čem ta knížka je, tak budeme moc rádi. Moc na to těším.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čeká tropický den plný sluníčka. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno, místy také s přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Pohodové dopoledne s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete, no a taky už je teď se mnou ve studiu Aleš Klubal.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj Ali, ty jsi pospal dneska?
1: Jo, já jsem se dneska pospal a jsem úplně šťastný, protože jsou prázdniny a já už jsem to včera říkal, že já jedu tak trošku v tom prázdninovém režimu, jo, že když, já nevím, otevíráš ty, tu poštu, tak většinou ty uvozovky, jo, nejsem, jo, budu, jo. A, jo,

0: Představ si, když tady vlastně čteš 5-4 hodiny denně, jo, tak jako, že si chceš odfrknout, říkáš si ne, dost.
1: To je pravda, no, to je pravda. Já taky vůbec nečtu, protože mi to stačí, když člověk načítá ty věci, ale je to takové, já nevím, a kdy jsi naposledy četl třeba nějaký román, nebo vzpomeneš si na nějakou knížku, která ti utkvěla v paměti?
0: Víš co, já jsem všechno četl, Činasky. Jak on se jmenuje teďka už, ale to je
1: dávno. Michal Malátný.
0: Ne, ne, to je jasné, ale ten spisovatel.
1: Aha, tak to nevím. Tak to
0: no,
1: nevím.
0: Nespomenu si teď. Jo, takže tyhle ty knížky, pak jsem si od Marcely půjčil čarodějnické procesy v Evropě a ve světě. To mě hrozně zajímalo, jo, tak to jsem taky četl. A potom nějaké ty audioknížky, jo. Lída yes. Bárová a takové jo. ten 30. léta na herci, to mě zajímalo, takže kdy můžu, tak třeba si něco takhle poslechnu.
1: No vidíš, i audioknížky vlastně, jsme úplně zapomněli, že můžete mít rozposlouchanou, takže klidně pište na náš Facebook, anebo taky WhatsApp na číslo 776612800. Jinak já už mám teďka připravené Víš, nevíš, sestřih z dnešního rána. Byl tady se mnou náš zprávař Martin Fabík.
0: Ano.
1: Tak si schválně pojďme poslechnout, jak on je sečtělý.
0: Dobře, pojďme na to.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: V roce 1789 v tento den dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. Ty kulíš oči, proč?
3: To mi něco říká ty slova, jo, to znám. Velká francouzská revoluce, to znám z dějepisu.
1: Jak dopadl tehdejší král Ludvík 16.
3: Ludvík 16. Nebyla tam nějaká v boji nějaká amputace končetiny nebo něco takového? Myslím, že jo, ty brďo, jsem dobrý.
1: Já ti to uznám, nebyla to úplně končetina.
3: Ucho to bylo, že jo?
1: Nebo no? No, tak jsi blízko.
3: Oko to nemohlo být.
1: Byla to celá hlava, pod gilotinou skončil.
3: Jo. Tak skoro, no, usekli mu něco.
1: Ty ale dostal by ses tam.
3: No, dostal.
1: Ten směr byl dobrý. Kdo byla jeho manželka, Ludvíka 16. A skončila stejně jako on.
3: To bude nějaké známé jméno, ale ano. Já ho nevím. Ludvík 16. a jeho...
1: M.A.
3: M.A. Marie...
1: Marie.
3: M.A. jo. Až Držparská. Já nevím, netuším, poradí.
1: Marie Antoaneta.
3: Jo, tady ta.
1: No. Dnes by slavil narozeniny zpěvák, který naspíval hit Lady Carnival. Kdo by to byl?
3: Pan úžasný Karel Gott.
1: Je to tak a vůbec jsem nevěděla, fakt jsem to nevěděla, že má narozeniny, nebo že by měl narozeniny ve stejný den jako tento muž.

0: mokla. Dáme si to celý?
1: To mi děláte schválně tady toto, to tady rozjedu na plné pecky.
0: Takže kdo dneska slaví narozeniny?
1: Michal David.
0: Je to
1: pam,
0: tak.
1: Pam, pam, pšt.
0: Krásné. To
1: super, děkuju.
0: Paráda.
1: Bylo to super.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno.

Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.

0: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
1: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
0: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
1: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
0: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
2: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak už jsem tady po 11. hodině, to bude s Alešem Šklobalem, všechny zdravím. Za chviličku to také bude Vězte s rozumem s Evou Rigler o grilování. A pozor, další mňamka, přijde výzva do obědovky Rádia Čas. Ale teď o novinkách s Martinem Fabíkem a bude 11 hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Blansku v obci Ludíkov. Srazila se tady dvě osobní auta. Nehoda může bránit plynulému provozu. Pozornost mějte ve Vsetíně v obci Kladeruby. Střetly se zde dva automobily. Stále buďte opatrní na dálnici D2 směrem na Bratislavu poblíž Rakvic. Probíhá tady práce údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Česko čeká zvýšení cen pohonných hmot. Ostrava na

0: vítá Martin Fabík. V Česku zdraží benzín a nafta. Od příštího týdne skončí omezení cen pohonných hmot, které vláda zavedla kvůli růstu cen ropy. Analytici očekávají, že ceny u čerpacích stanic porostou a nafta může zdražit výrazněji než benzín. Řidiči tak mohou za litr paliva zaplatit o několik korun více.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava nabízí mapu přístupnosti, která pomáhá zdravotně znevýhodněným v orientaci ve městě. Více nám sdělila tisková mluvčí Gabriela Pokorná.
2: Handicapovaní používající k pohybu ortopedický vozík, osoby se zhoršenou mobilitou, seniori, ale také rodiče s kočárky se mohou v Ostravě snáze orientovat i díky potřebným informacím interaktivní mapové aplikace s názvem Mapa přístupnosti města Ostravy, zveřejněné na webu Bezbariér Ostravsko.
0: Lidé tak mohou najít důležité údaje ještě před započetím své cesty. Ve Vizovicích na Zlínsku omezí dopravu festival Masters of Rock. Od tohoto čtvrtka do neděle se ve městě uskuteční oblíbená hudební akce, na kterou dorazí tisíce lidí. Na bezpečnost budou dohlížet desítky policistů a řidiči musí počítat s náročnějším provozem a zvýšeným pohybem chodců. Policie doporučuje parkovat jen na vyhrazených místech a za volantem dbát zvýšené opatrnosti.
1: Rádio Čas Sport.
0: České basketbalistky do 17 let nastoupí dnes na domácím mistrovství světa v Brně proti reprezentaci Japonska. Utkání začne v 17:30. Český tým se bude snažit napravit nedělní neúspěch, kdy podlehl Kolumbii. Dnes bude polojasno, později oblačno. Během dne se mohou objevit přehánky a bouřky, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné dopoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Nic takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej přeháně.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Jazzisté. Radio Čas.

0: Začínat svou frekvenci skoro obědem není vůbec špatné. Já teď myslím na obědovku Rádia Čas, takže volat samozřejmě můžu kdykoliv. Přidám k tomu i kuřecí řízky na grilu, klobásky, stejky. Ano, jsme národem grilování. Ale jak to udělat, aby to bylo zdravější, tak tady poradí Eva Rigler, vězte s rozumem už za chviličku. A ještě jedna mňamka pro všechny, k tomu všemu i hity, které milujete. Tak už je s vámi Aleš Ušklubal, dobrou chuť k obědovce a úterý, které baví s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Grilování, tak to je aktivita, kterou my Češi prostě milujeme. Pohoda, pobyt na čerstvém vzduchu, dobré jídlo, pití, zábava s přáteli, no a rozpálený grill k tomu. Je ale tenhle způsob úpravy jídla vůbec zdravý? No tak na to jsme se ptali předního odborníka na výživu Petra Havlíčka.
2: Je to taková naše tradice, u nás se grilluje od zahrádek, zahrad až po balkony, takže asi říkat, že grilování bychom neměli zařazovat do zdravého stravování, není úplně nejideálnější. Nicméně je potřeba vědět, co lze grilovat, jakým způsobem mám věci grilovat, tak abych si nevytvořil jídlo plné karcinogenu.
1: A tohle hrozí zejména v případě, že opékáme maso na otevřeném ohni, grilujeme mastná jídla a dochází tak k přepalování tuků. Každopádně, ony existují fígle, které nám pomůžou minimalizovat ty neblahé účinky grilování.
2: Maso třeba nenakládám do různých olejových marinát, za prvé, za druhé použiji různé bylinky na marinaci, které mají antioxidační aktivitu. No a potom použiji takové ty klasické přísady, jako je třeba hořčice nebo kečup, což jsou taktéž potraviny s větším množstvím antioxidantů, takže nás malinka to ochrání i před těmi potenciálními karcinogeny, které při tom grilování mohou vznikat.
1: A takovou skvělou bylinkou je například rozmarín. Ten jídlo krásně provoní, ale taky je velmi silným antioxidantem. Má pozitivní vliv na naše trávení, pomáhá od žaludečních obtíží, zlepšuje krevní oběh a taky má uklidňující účinky. Takže se nám po té večerní grilovačce bude i hezky spát.
0: Tak teď už to víte.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
6: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
5: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
7: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na rádiu Čas.

0: se bavit.
1: Každá skvělá akce o prázdninách se určitě počítá, tak sbírat letní zážitky můžete i soutěží Slezský dřevorubec. Jde o soutěž nejlepších dřevorubců a řezbářů v regionu i zahraničí. A tady platí tato neděle 19. července od 10. hodiny a bude tato akce probíhat ve Vendrinském parku. Jinak v tom doprovodném programu ten si taky užijete, protože jsou tady disciplíny, soutěže, do kterých se můžete zapojit. A pokud zajdete, tak hodně zážitků těch prázdninových, hodně skvělých fotek, prostě si to užijte na plné pecky. Ode mě tady z Rádia Čas další muzika, hrajeme hity, které milujete a za pár minut rozjedu obědovku. Rádia Čas a pošlu obědy do vaší firmy. Takže takové, já bych řekl možná teď už rychlá kontrola mobilu, jestli je všechno v cajku, jestli to bude zvonit, ať to vyjde na první dobrou. Už se teď na to těším, už teď dopředu přeju dobrou chuť.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čeká tropický den plný sluníčka. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno, místy také s přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Rádia Čas.
1: Oběd to je grunt, říkala babička a měla pravdu, protože hladový zaměstnanec to nezní moc dobře, a tak z obědovky Rádia Čas pizza na váš firemní stůl. I pro vás, i pro vaše kolegy. Má to samozřejmě tu podmínku, ve vaší firmě musí hrát Rádio Čas. A tak já se jdu pro důkaz, mám tady telefonní číslo, samozřejmě firma je vybraná, takže uvidíme, jak to dopadne, ale já věřím, že podobně jako včera, že popřeju dobrou chuť. Takže jdu na to 6 a ještě 100. 6 a ještě 7. Tak. Tak tady je obsazeno. A to je škoda. Já to zkusím ještě jednou a naposledy, tak věřím, jo, že to vyjde. Tak zkusím to. 6, 0, 3, ještě jedna možnost. 100, 40 a ještě 7, 1, 5. Takže po druhé to vyšlo. Teď ještě, aby na druhé straně paní Libuše, nebo slečna Libuše, vzala telefon, abychom mohli doručit pizzu do vaší firmy. A já věřím, že to dopadne dobře. Aleš Ošklubal, Rádio Čas, obědovka. Zdravím.
2: Ano, u telefonu?
1: U telefonu je Libuše.
2: Ano, Těšická.
1: Ano, tak já vás zdravím ještě jednou z Rádia Čas, Aleš Ošklubal, jméno mé, a hrajeme obědovku. Vy jste registrovala vaši firmu?
2: Nebo ano.
1: Firmu, ve které budete pracovat do obědovky. Tak ta pravidla jsou taková, že když my pizzu na váš stůl firmní pro vás a pro vaše kolegy, tak vy zase na oplátku ten důkaz, že posloucháte Rádio Čas. Takže co byste řekla o Rádio Čas? Třeba z
2: dnešního téma. Že hraju pěkné písničky a dobře se posloucháte.
1: Tak to je krásné, to vám chválím. A něco prostě z programu zkuste.
2: Ježmarja, no což teď nevím, vy jste mi teďka zachytl u zámku, v zámku, takže teď mám totální okno, nevím.
1: Zkuste si třeba vzpomenout na nějakou naši rubriku, nebo zkuste si vzpomenout na pořad, zkuste si vzpomenout na jména moderátorů.
2: Já si teď nespomenu vůbec na nic, takže to asi neklapne.
1: Víte co, já jsem na tom byl dneska úplně stejně, kdy na mě kolegyně, a já jsem nevěděl, jaké máme dneska téma na Rádiu Čas, jsou to knížky, ona na mě vybafla, co čtu, a já jsem si za boha nemohl vzpomenout na Činasky, což je Bukovský, jo, že prostě na tohleto jméno. Takže měl jsem podobné okno, a víte co, jsou prázdniny, jsou dovolené, tak já to okno beru, jo. Vy jste nás pochválila, že hrajeme krásné písničky, a vy jste průvodkyni na hradě nebo zámku?
2: Ano, Správcová.
1: A kterém zámku?
2: Hustopeče nad Bečvou.
1: No, to je ten je krásný. Tak jo, tak víte co, ať vám to tam voní na tom zámku, tak já vám posílám pizzu, jo, na vaši mailovou adresu a dejte si ji s kolegy.
2: Dobře, děkuju vám.
1: A poprosím Rádio Čas pěkně nahlás, ať se to tam rozléhá, jo. Ať to slyší i hradní paní nebo bílá paní, je tam u vás nebo není?
2: Není.
1: Tak možná ji přilákáme. Tak jo, mějte se krásně, hezké prázdniny, dovolenou, a pizzu posílám, ať chutná, dobrou chuť.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Lidi, to je tady poledne, takže dobrou chuť ke všemu, co si dáte, ať vám to šmakuje. Vaším parťákem je Rádio Čas a také Aleš Škluval. No, po 12. budu mít pro vás, a to bude jedno velké ucho, třetí slovo do věty megaléta. Určitě dneska hrajeme zase o bezva akci, tak si to vychytejte, protože tady chybět by bylo škoda. Takže tvůj, hodně štěstí do hry. No a s polednem i nejnovější zprávy s Honzou Gavalčíkem. Takže hezké teď už odpoledne s Rádiem Čas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Hned dva dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Bouračka se stala na Výstavní ulici, kde se srazila dvě osobní auta. A problémy jsou taky na Provaznické ulici. Tady skončilo osobní auto v tramvajovém kolejišti. Na místě jsou policisté. Nehoda dvou aut nás potrápí taky ve Slavičíně na Zlínsku v ulici Hrádecké. A pozor si musíme dávat i na dálnici D55 na trase Hulín na Pajedla. Na 26. kilometru stojí odstavené nákladní auto.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Už dneska večer nás můžou potrápit silné bouřky. Na Slezské Ostravě se hledá investor pro stavbu luxusního hotelu. Začíná semifinále fotbalového mistrovství světa. Dobré úterní poledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se valí silné bouřky. Podle televize LTV Plus nás můžou potrápit už dneska večer. Doprovodí je přívalové deště, silný vítr a objevit se může i krupobytí. Přehánky nás místy čekají ještě i zítra. Od půlky týdne už ale opět bude hezky.
7: Morava aktuálně.
6: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. Ve městě aktuálně chybí ubytovací kapacity vyšší kategorie. Olomoucký kraj sází na výjimečnost. Spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
8: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a blíže zajímat.
6: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
7: Rádio Čas, sport.
6: Mezi Francií a Španělskem se dneska rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je

0: výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Hrát se bude od 9 večer. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, čekají nás přeháňky, objevit se můžou ještě bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje úterní, teď už odpoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
3: On?
2: Pán?
3: Paní?
2: Tam pán hrad stroj, ne?
3: Je takhle předseda soudce?
2: No, ano, ano, jo. Něco takového.
3: Soudce fest?
2: Ano, skoro.
3: Nepovídej, přeháněj.
2: Tak hradina.
3: Ježíš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
2: Ano, ale nesoudím tě.
3: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio

Je poledne, takže dobrou chuť ke všemu, co si dáte od Aleše Šklobala, také ať chutná i úterní odpoledne na Rádio Čas. Prostě ať u všeho, co budete dělat, nechybíme. Za chviličku pozvu do světa modelingu. Dějou se tam takové krásné věci. Já to řeknu takhle, že pozvu rovnou na hvězdnou svatbu. A bez muziky, tak to by nešlo. Jsme rádio, že? Tak muzika to k tomu patří. A z Rádia Čas, a to víte hodně dobře, to jsou hity, které milujete. Tak si je užívejte. Rádio Čas.

0: Stále platí, že české ženy patří k těm nejkrásnějším ženám na světě. A tak já u té krásy na chviličku zůstanu, protože česká top modelka Eva Herciková se po 25 letech společného života provdala. Provdala se za italského podnikatele Georgia Marsaje a svatba se konala v historickém centru Turína. No a novomanželé si řekli ano hned při dvou obřadech. A mezi hosty nechyběly samozřejmě známé tváře z Česka ani ze světa modelingu. A tak mezi hosty byly například Tereza Maxová s manželem nebo ekonom Tomáš Sedláček a nebo světové modelky. Očekávaná Naomi Campbell, prestižní světová modelka, se podle dostupných informací nakonec nedostavila, neobjevila se na svatbě. Takže já přeju tady z časáckého studia, i když dodatečně hodně lásky, hodně štěstí, prostě ať to klapne, ať to vyjde. Teď už ale muzika z Rádia Čas, hity, které milujete, a za chviličku třetí slovo do věty megaléta. I to se šikne, protože i dneska si zahrajeme o báječnou akci. A hrajeme z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Spolu zpíváme.

0: Gala, je to Rádia Čas, to jsou ty nejakce, na které se podíváte s námi tady s Rádiem Čas, ale má to to svoje ale. Musíte složit větu Megaléta, má čtyři slova a teď budete znát to třetí. Tím třetím slovem je celý. No a já budu hodný a připomenu rovnou i další dvě slova. Takže tohle už známe. První slovo je hudba. Druhé slovo je hraje. A třetí slovo je celý. Takže hudba, hraje, celý. Poslední slovo, to je jasné, po 15. hodině, no a následně potom finále. O co budeme dneska hrát? Budou to dvě vstupenky na skupinu Monkey Business, bude to velké show, protože to bude jejich 26. nebo budou slavit 26. hudební narozeniny. Takže to bude obrovské a ta muzika Monkey Business, ta šlape, to je prostě energie, to stojí za to vidět. 23.7. je tento koncert a budete na něj se muset podívat do Prahy, ale já věřím, že i projít si Prahu, udělat si tuhletu koncertní zastávku, tak to bude famózní. Takže už dopředu tomu, kdo to vyhraje. Dneska ty dvě vstupenky držím palce a přeju, aby nazbíral spoustu zážitků. Tak teď jdeme na počasí a dál se Rádio Čas hrajeme hity, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes nás čeká tropický den plný sluníčka. Většinou bude polojasno, ojediněle oblačno, místy také s přeháňkami nebo bouřkami, a to hlavně na jižní Moravě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 26 do 31 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma, to je takový malý čtenářský kroužek a tak co čtete, co jste četli. A do časácké knihovny, už to mám otevřeno, se přidala Markéta. Markéta psala, že já jsem nedávno četla knížku od Karin Krajčo Babinské čarodějky. Od Karin Krajčo Babinské čarodějky. Přečetla jsem všechny její knížky a jsou naprosto super, takže doporučuju. Pája píše, teď čtu Manželství od Patrika Hartla a jako vždy nesklamal, taky jsem slyšel o téhleté knížce, když čtu málo, tak jsem si říkal, že možná do toho bych šel. No, Patrik Hartel, dobré knížky. Dan napsal, já už jsem dlouho nic nečetl, je na tom podobně jako já, protože nemám kdy a navíc většinou jsem četl jenom vědecké knížky, takže když něco čtu, jsou to většinou návody, skripta a podobně. Jana napsala Šikmý kostel, Karin Lednická a nebo Markéta, dočetla jsem nyní na dovolené Křídla ve sněhu a Přítel a zítra začínám knížku Ani slovo. Spousta tipů, snad kolem 120, jak jsem se před malou chviličkou díval na našem Facebooku, tak zkuste, mrkněte na to, třeba vyberete na dovolenou skvělou knížku. Z rádia čas také samozřejmě něco pro uši, tak já dál a neunavně za vámi budu posílat, ať už děláte cokoliv, ať jste na dovolené, doma, v práci, hity, které milujete.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý

0: stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleši Šklobal, tohle bude platit i po 13. hodině, tak za chviličku připomenu ranní víš, nevíš. Přidám také dlouhodobou předpověď počasí, ta se určitě šikne o prázdninách. No a teď už kolega Honza Gavelčík a pozvánka na cesty a také aktuální zprávy. Bude 13.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě. Na Výstavní ulici bourala dvě osobní auta. Záchranáři právě teď zasahují v Hlučíně u Mírového náměstí poblíž křižovatky s ulicí Bochenkovou. Místo je tady uzavřené. Pozor si musíme dávat taky ve Slavičíně na ulici Hradecké. Tady se srazila dvě osobní auta a problémy jsou taky na dálnici D52 na trase Pohořelice Brno. Mezi 26. a 18. kilometrem se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Nová elektronická evidence tržeb bude jednodušší. Vyšetřování příčin požáru ve Zlíně potrvá několik měsíců. Pokračuje cyklistická Tour de France. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Nová elektronická evidence tržeb bude jednodušší než ta původní. Nově bude platit pouze pro takzvané kontaktní platby, uskutečněné při osobním kontaktu se zákazníkem. Naopak platby na dálku, například v e-shopech, se evidovat nebudou.
1: Morava aktuál.
0: Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm se dočkají opravených cest. Výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města. Navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové bude šetrná k životnímu prostředí.
2: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalových srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
0: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Vyšetřování příčin požáru může trvat i několik měsíců.
1: Rádio Čas, sport.
0: Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé 166 kilometrů ve francouzském Středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských premiérů. Míjí první až třetí kategorie. Zítřek bude polojasný, místy oblačný, jsem tam zatažený, s přeháňkami, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej přehání.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsud.

0: roku. Těšíme se.
1: Radio Čas.
2: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vyplbala, fajn úterý. Když se chystáme na prázdniny a dovolenou, tak tady vždycky hraje hlavní roli počasí, co si budem, že jo. A já mám pro vás dlouhodobou předpověď, tedy co nás čeká, co chystá obloha až do příštího úterka. Tak už za chviličku předpověď hudební, tak ta je jasná, z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete a Rádio Čas k tomu. A opět se na nás valí horká, tak co slibuje dlouhodobá předpověď počasí. Ve středu, to znamená zítra, si budeme potřebovat deštníky, lehce se ochladí na 24 stupňů, ale už od čtvrtka by teploty mohly vystoupat místy přes 30 stupňů a bude to platit i v pátek a v sobotu sice přehánky, ale ty teploty 26 až 28 stupňů. Ochlazení přijde v neděli, kdy budeme měřit 23 stupňů a tato teplota by měla potom zůstat jak v pondělí, tak také v úterý příští týden. No a asi budeme potřebovat deštníky, ale i déšť k létu patří, nejsme z cukru a hlavně větru dešti neporučíme. Také vydařené prázdniny a léto a z rádia Čas dál, hity, které milujete.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa. A v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete a milujeme, také mega koncert Rádio Čas, velká hudební událost podzimu, tentokrát s mega hvězdou kapelou Europe. Do Ostravy přijedou, tedy zavítají v rámci evropského turné, bude to jediný koncert, bude to turné k 40. výročí vydání svého nejslavnějšího alba, a kdo by neznal to slavné Final Countdown. Tolik Europe a dál to bude hezky česky, protože budou s námi David Koller, kapela Olympic, samozřejmě Petr Janda, Lenny a speciální host Marpo. Takže platí 21. listopad, si to pořádně užijeme v Ostravar aréně. Lístky koupíte, velmi důležité, přes casradio.cz a stále ty nejlepší, takže vyberete podle svého gusta. Moc se na vás těšíme, i na tu báječnou slavu narozenin Rádia Čas. Za chviličku připomenu Raní víš, nevíš s Lenkou, no a z Rádia Čas dál hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, přes den také místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas je s vámi, Lenka dneska ráno rozjela, víš, nevíš, tady ovlivnilo. A já řekl, já si to myslím, i dnešní téma, to knížky. A tak pojďme se přesvědčit o tom, jak má kolega Martin Fabík načtenou historii. A schválně tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1789 v tento den dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. Ty kulíš oči, proč?
3: To mi něco říká, ty slova, jo, to znám. Velká ano. Francouzská revoluce, to znám z dějepisu.
2: Jak dopadl tehdejší král Ludvík XVI?
3: Ludvík XVI. Nebyla tam nějaká v boji nějaká amputace končetiny nebo něco takového? Myslím, že jo, ty brďo, jsem dobré.
2: Já ti to uznám, nebyla to úplně končetina.
3: Ucho to bylo, že jo?
2: Nebo no... no, tak si blízko.
3: Oko to nemohlo být.
2: Byla to celá hlava, pod gilotinou skončil. Jo.
3: Tak skoro, no, a usekli mu něco.
2: Ty ale dostal by ses tam.
3: No, dostal.
2: A ten směr byl dobrý. Kdo byla jeho manželka, Ludvíka 16. A skončila stejně jako on.
3: To bude nějaké známé jméno, ale ano. Já ho nevím. Ludvík 16. a jeho...
2: M.A.
3: M.A. Marie... Marie?
2: Marie.
3: Marie M.A. jo. Až Držparská. Já nevím, netuším, poradí.
2: Marie Antoaneta.
3: Jo, Tarita.
2: No. Dnes by slavil narozeniny zpěvák, který naspíval hit Lady Carnival. Kdo by to byl?
3: Pan úžasný Karel Gott.
2: Je to tak a vůbec jsem nevěděla, fakt jsem to nevěděla, že má narozeniny, nebo že by měl narozeniny ve stejný den jako tento muž.

0: chlad. Dáme si to celý?
1: To mi děláte schválně tady toto, to tady rozjedu na plné pecky.
0: Takže kdo dneska slaví narozeniny?
1: Michal David.
0: Je to
1: pam,
0: tak.
1: Pam, pam, pšt.
0: Krásné. To je
1: super,
0: všechno.
1: Děkuju.
0: Paráda.
1: Bylo to super.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Pohodové odpoledne s Rádiem Čas. Skoro každý všední den do Rádia Čas nosí poštu naše a já řeknu rádiová pošťačka. A dneska to bylo rovnou do studia a tak mě poprosila, abych za tu skvělou spolupráci mohla zaznít písnička. Ta písnička se jmenuje Pošta. Takže rád pošlu alespoň kousek a moc děkujeme. Jinak za chviličku zprávy s Honzou Gabelčínkem, bude 14 hodin a teď už ta slíbená pošta. Díky.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích.

0: Dopravní komplikace kvůli odstavenému kamionu a nehoda dvou vozidel také blokuje provoz v Prostějově na Winklerově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Výstavba v Česku roste už 19 měsíců. O sdílená kola v Rožnově pod Radoštěm je čím dál větší zájem. Hazenkáři Brna už znají soupeře v prvním kole evropského poháru. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku se staví čím dál víc. Výstavba roste už 19 měsíců. Květen připsal meziročně více než 11% nárůst počtu vydaných stavebních povolení. V tom jsou zahrnuté jak nově rozestavěné byty, tak i silnice.
1: Morava aktuálně.
2: Opava chce postupně získat do svého vlastnictví pozemky v okolí Stříbrného jezera. Město by tak mohlo dlouhodobě rozhodovat o rozvoji této významné rekreační lokality. Celkem jde o 4000 metrů čtverečních. V Rožnově pod Radoštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první tři měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
3: Vznikla také dvě nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
2: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
1: Rádio Čas, sport.
2: Hazenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se uskuteční o týden později. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený s přeháňkami, místy bouřkami a s teplotami od 24 do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 14. pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklobalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
5: On?
4: Pán?
5: Paní?
4: Tam pán hrad stroj, ne?
5: Je takhle předseda soudce?
4: No, ano, ano, jo. Něco takového.
5: Soudce fest?
4: No, skoro.
5: Nepovídej přehádně.
4: Tak hrady, ne?
5: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
4: Ano, ale nesoudím tě.
5: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádi.

Volný čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas a stále hity, které milujete. Léto a prázdniny, ano, to je také odpočinek a k té pohodě, co si budem, patří i taková ta dvojka dobrého vína. A já to teď řeknu takhle, řekni mi, jaké víno piješ a já ti povím, kdo jsi. Taky na to si počkejte a k vínu i hity, které milujete. A z Rádia Čas pozdrav od Aleši Škulbala. Hity,

0: Rádio Čas je s vámi. Řekni mi, jaké víno piješ, tedy bílé nebo červené, já ti povím, jaký jsi. Tedy v tomto případě jde o ženy. Tak co jsem se dočetl, milovnice červeného vína preferují spíše dlouhodobé vztahy, mají na mužích rády plnovousy, jsou praktické, říkají, co si myslí, no a jsou přemýšlivé a dávají přednost humanitním oborům, milují tmavé barvy a skleničku drží za stopku. Teď ale ženy, které raději bílé víno, si rády v životě užívají, žijí okamžikem, umí naslouchat, dokážou být nad věcí, líbí se jim muži jako ze škatulky, no a často odhazují zábrany. Víte co, bereme to s rezervou, ale pokud si ty dvě decky večer dáte, tak vůbec nezáleží na barvě a já k tomu přeju už teď na zdraví. Každopádně za chviličku pozvu na večerní podcast Energiemi a teď zase nabídnu něco pro uši, hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Mami, tati, ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
2: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
3: Přijeďte třeba na víkend.
2: Info a webkamera na www.sak.hlučin.cz.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Hity, které milujete.

0: I ty, které milujete všude kolem vás, a já mám pro vás tip, a to pořad Energiemi na Rádiu Čas. A dneska v něm, co je to nepružný metabolismus, proč se váha nehýbe, i když, a známe to hodně dobře, děláme úplně všechno správně, ale i kdo jsou to holky alesponky. Nejen o tom si budou Eva Rigler tedy povídat s Kateřinou Fialovou, lékařkou, která spojuje vědu a citlivost ženskému tělu. Podcast Energiemi na Rádiu Čas startuje v 18 hodin. Teď zase odstartuju hity, které milujete, tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, přes den také místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Věřím, že nemůžeme mít ucho u rádia celý den, a tak vám třeba uteklo nějaké to slovo do věty megaléta, kterou dneska skládáme. A tak zapište si, zapamatujte teď všechna tři slova na jedno, která už dneska padla. A to hudba je první slovo. Hraje je slovo druhý. Celý třetí slovo. Tak to poslední slovo samozřejmě po 15. hodině a dneska to budou dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti na Slezsko-Ostravský hrad a bude to na srpen. Takže držím palce, za chviličku z Rádia Čas čerstvé zprávy a teď dál z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
5: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
6: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
7: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
8: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
7: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
8: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
7: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
6: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Letí to tak už po 15. na rádiu Čas s Kiki Střelcovou, no a nenechte si ujít dnešní finále Megaléta. No a taky poslední slovo do věty, kterou pro finále samozřejmě potřebujete. Teď už nejnovější zprávy Honza Gavrila.

0: Radio Čas.
1: Aktuálně se zdržíme v Opavě, v ulici Olbrychově se srazila dvě osobní auta. Bouračka je také v Ostravě na Kruháči nad Mariánsko-Horskou ulicí, na tom prvním ve směru od přívozu na odbočce na dálnici D1. I tady bourala dvě osobní auta. Problémy jsou i na hlavním tahu ze Vsetína na Jablůnku. Tady je na vozovce dopravní komplikace. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Veveří a tady zasahují záchranáři.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: České řeky mají čím dál nižší průtoky. V Kroměříži se bude opravovat bazén. Začíná semifinále fotbalového mistrovství světa. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V českých řekách dál ubývá vody. Situaci by mohly sice dočasně zlepšit bouřky předpovídané na tento týden. Dlouhodobě to ale nepomůže. Zvyšuje se taky nedostatek vody v půdě. Na mnoha místech je situace mimořádně podnormální.
0: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj zahájil velkou rekonstrukci silnice mezi Místkem a Palkovicemi. Řidiči musí až do druhé poloviny srpna počítat s dopravním omezením. Více nám řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Od 8.7. jsme začali opravu v Palkovicích, kdy tato silnice to už opravdu potřebovala. Bude tam i časový úsek, kdy bude úplně zavřená. Máme tam vyřešené samozřejmě objízdné trasy i objízdné trasy pro autobusy, takže musí to obyvatele vydržet, ale silnice potom bude opravena, bude nová, vydrží nám dlouho.
1: Změny čekají taky cestující příměstské dopravy. Na některé zastávky nebudou autobusy zajíždět. Obyvatelé a návštěvníci Kroměříže se dočkají opraveného bazénu. Dlouho plánovaná rekonstrukce má začít v příštím roce. Město muselo ukončit spolupráci s původním projektantem a teď musí hledat nového.
0: Rádio Čas, sport.
1: Mezi Francií a Španělskem se dneska rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Hrát se bude od 9 večer. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený. Sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 24 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas. Teď už s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, nic takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které...

Vaši milí, na Rádiu Čas si budeme hrát i po 15. hity, které milujete, a teď už s Kiki Střelcovou za mikrofonem. No, užijeme si odpoledne plné nejen muziky, ale taky zábavy a soutěžení, o něm mimochodem už za chvíli. No a protože dnešek patří dvěma velkým jménům, tak budeme slavit a taky vzpomínat. Teď už další muzika, letí Nick Cayman a já vám přeju pohodové úterní odpoledne.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: I dneska vám v průběhu dne odhalujeme jednotlivá slova úterní výherní věty Megaléta Rádia Čas. A o cože vlastně hrajeme tentokrát? O dva lístky na pražské oslavy 26. narozenin kapely Monkey Business v čele s Matějem Rupertem a Terezou Černochovou. No a co je potřeba, abyste se na koncert dostali? Doplnit si pro dnešek poslední chybějící slovíčko z výherní věty, no a pak už se jen sedmý v pořadí dovolat na linku Rádia Čas 7766 12800. Hrát budeme už v příští hodince, ale ještě v této vám prozradím poslední chybějící slovo. Tak pozorně poslouchejte, ať vám slovíčko neuteče a vy se zbytečně nepřipravíte o lístky na pražský koncert Monkey Business, který proběhne už příští čtvrtek.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu

0: Každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
2: Hity, které milujete.

0: odpoledne užíváte s hity, které milujete na rádiu. Čas za chviličku v nich budeme pokračovat. Aktuálně máme v České republice mezi 27 až 31 stupni, ale třeba sever republiky Liberec, tam mají pouze 24 stupňů. Od meteorologů přišla výstraha, že máme očekávat přívalové krupobytí, taky nějaké ty blesky na obloze, tak doufejme, že to nebude v takové šílené míře. Nicméně, jak bude zítra, tak na to se podíváme za okamžik a nezapomeňte, že za pár minut máte slíbeno prozrazení posledního výherního slova do dnešní soutěžní věty v Megalétě Rádia Čas.
1: Megaléto Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: pohybovat od 24 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: Megalétor Rádia Čas.
1: Pravda, trošku jsem vás nechala napínat, viďte, no ale tady ještě před 16. máte slíbené chybějící slovo do dnešní výherní věty. A tím je slovo den. Takže si to připište, zapište, dopište a nezapomeňte, že už po 16. budeme soutěžit o dva lístky na čtvrteční koncert, nikoli tento čtvrtek, ale příští čtvrtek 23. července na pražskou oslavu narozenin kapely Monkey Business.
0: Megalétor Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Aktuálně jsou problémy v Ostravě na kruhovém objezdu nad Mariánsko-Horskou ulicí ve směru k dálnici D1 se srazila dvě osobní auta. Dva osobáky bouraly taky v Opavě na ulici Olbrychově a v Opavě si musíme dávat pozor taky na obchvatu města na příjezdu od Bruntálu před kruháčem před odbočkou na Kateřinky. Tady u nehody zasahují záchranáři. S komplikacemi dále musíme počítat v Brně v ulici Veveří, kde se srazila dvě osobní auta. A problémy jsou taky na Vyškovsku, na staré cestě Rousínov Brno, tady osobní auto srazilo zvěř.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Už dneska večer nás můžou potrápit silné bouřky. Katedrálu Božského spasitele v Ostravě rozezní nové varhany. Pokračuje cyklistická Tour de France. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se valí silné bouřky. Podle televize LTV Plus nás můžou potrápit už dneska večer. Doprovodí je přívalové deště, silný vítr a objevit se může i krupobytí. Přeháníky nás místy čekají ještě i zítra. Od půlky týdne už ale opět bude hezky.
0: Morava aktuál.
1: Ostrava bude mít další turistické lákadlo. Katedrálu Božského spasitele ještě letos rozezní nové varhany. Na renovaci a instalaci nástroje bylo potřeba přibližně 30 milionů korun. Projekt podpořil i Moravskoslezský kraj nebo město Ostrava. Olomoucký kraj sází na výjimečnost, spustil nové webové stránky, které představí mimořádné osobnosti, jedinečná místa a silné příběhy napříč celým regionem. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Olomoucký kraj je plný lidí, kteří jsou inspirací pro své okolí a zároveň nabízí řadu jedinečných míst, na něž můžeme být právem hrdí. Chceme jejich příběhy představit nejen našim obyvatelům, ale také všem, kteří hledají důvod, proč Olomoucký kraj navštívit nebo se o něj více a zajímat.
1: Podrobnosti najdeme na webu nazvaném Identita Olomouckého kraje.
0: Rádio Čas, sport.
1: Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé 166 kilometrů ve francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie. Zítřek bude polojasný až oblačný s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Kiki Střelcovou.
0: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán?
4: Paní?
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Nic takového.
4: Soudce fest?
3: No, skoro.
4: Nepovídej přeháně.
3: Tak hradina.
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio.

ty, které milujete na Rádiu Čas. A dneska slaví svátek všechny Karolíny. No a taky je Světový den šimpanzů, kterým se podíváme na zoubek za pár minut a řekneme si i nějaké ty zajímavosti okolo tohoto tvora. No a teď ta dvě velká jména. Pan Michal David, přátelé, český to hitmaker, který s náma oslavil 2 roky zpátky narozenin Rádia Čas. A dneska slaví on 66. Tak všechno nejlepší, Michale. No a stejné datum narození, tedy 14. července, jen o několik let dříve, roku 1939, přišel na svět hlas, který se rodí opravdu jen jednou za 100 let. Možná i víc. Mr. Karel Gott, dámy a pánové, ten by dneska oslavil 87 let. No a jak jinak a lépe složit pocty těmhle dvěma pánům najednou, než v jejich společném duetu, který osobně patří k mým nejoblíbenějším. To stárnutí zrádne. No a pokud hledáte recept na dlouhověkost a jak se udržet stále mladí, za chvilku ode mě dostanete menší návod a tady vlastně je další takový hudební. Tak fajn poslech.

0: Nalezeno máte rádio Čas, no a teď už ten slibovaný recept na dlouhověkost. Z obyvatelů Sardinie vám řeknu, bychom si jako mohli brát příklad. Z vědeckých výzkumů se totiž zjistilo, že za vitalitou Sardíňanů ve vyšším věku stojí vedení společenského života. Jo? Místní jsou prý ve všem takový otevřenější, více se o všechno zajímají, no a taky lépe zvládají emoce a každodenní stres. Ale co je, přátelé, hlavní? Soustředí se na ty činnosti, které je naplňují a fyzicky zvládají. Jo? Takže nic netlačí na sílu. No, tak hodně se třeba věnují procházkám, to pro inspiraci pro některé z vás, setkávání se s přáteli a nebo třeba zahraničení. Takže chcete-li být mládi, věčně mládi, stačí se neporovnávat s ostatními a dělat to, co vás baví a naplňuje, stejně jako Sardiňané.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro 2 osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
6: Lahutkové zlaté paštiky Majka Matěj a další delikátní paštiky od Hamé 48 gramů za 11,90, z Hruška klubem za 9,90. Tradiční trvanlivý salám Herkules Bivoj 100 gramů za 21,90. Navozující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další skvělé druhy půl litru za skvělých 19,90. A pozor, ve velké soutěži s Matony za nákup libovolného nápoje od Matony či KMV Bev soutěžte o cestu kolem světa a v Hrušce navíc o 4x65-palcovou OLED televizi Samsung Ultra HD. Více na mojehruska.cz.
7: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou čekáme polojasno až oblačno, ojediněle zataženo, přes den také místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 24 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hit.

Nenadarmo se říká, že my jakožto lidé pocházíme z opice. No a protože na dnešek připadá Světový den šimpanzů, tak jim pojďme vzdát hold i tady u nás na Rádiu Čas. Přátelé, šimpanzi jsou nadměrně inteligentní, to jako asi víte. Ale věděli jste, že se umí ksichtit jako my lidé a používají normálně ke komunikaci nejenom speciálních gest, ale taky právě výrazů ve svém obličeji. No a dokonce jsou tak chytří, že dokáží používat i různé nástroje k nejrůznějším činnostem. Takže například používají klacky k vylovení hmyzu z hnízda a nebo si umí držet list jako ochranu před deštěm. Jo, takže z listu si prostě udělají deštník. No a pak mi někdo netvrďte, nebo spíš pak mi někdo tvrďte, že nejsme z opice. Tak jo, tak jestli budete slavit třeba Světový den šimpanzů někde v zoo, tak si to hlavně užijte. A my už za okamžik jdeme k dalším hitům, které milujete. Příjemný poslech. Yeah.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: A jdeme na to, vy v těchto chvílích krátce před 4:45 už máte celou dnešní úterní větu složenou. A tak pokud jste si ji zapamatovali nebo správně poznačili, tak mi ji teďka můžete prozradit. A pokud ji řeknete ve správném znění, získáte ode mě 2 lístky na 26. narozeniny kapely Monkey Business, které se uskuteční příští čtvrtek 23. v Praze. No a vy teďka chcete znát to pořadí, že jo? Já už jsem ho tady říkala, tak jenom připomínám, že pokud se mi dovoláte jako 7. v pořadí, lístky budou vaše. 77 66 12 800. Jdeme na to a já vám přeju hodně štěstí.
0: Megaléto Rádia Čas.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní

0: My v rámci Megaléta dneska hrajeme o dva lístky na čtvrteční koncert 23. července kapely Monkey Business. No a sedmý v pořadí volající by měl být už Ladislav na lince. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, přeji dobrý den.
0: Zdravím, odkud voláte, Láďo?
1: Ze Šemberka.
0: Ze Šemberka. U Olomouce. Ano, ano, znám. Tak to pravda, do Prahy jako máte celkem daleko. Musel byste si udělat výlet, to by vám nevadilo?
1: Vadilo, nevadilo, parádní výlet, pěkný výlet.
0: Jo, to máte pravdu, za takovým skvělým koncertem. No ale, vy víte, co já po vás ještě budu potřebovat, že jo?
1: Ano, heslo dne.
0: No a poslouchal jste od rána v dnešní vysílání?
1: Poslouchal.
0: No tak pojďte, vy vypadáte, že vás nejde překvapit, tak říkejte, jak zní dnešní výherní věta?
1: Takže dnešní výherní věta zní, hudba hraje celý den.
0: Můžu se zeptat, kde jste si tu větu poznačoval, jestli do telefonu, na papírek nebo do hlavy?
1: Na ruku.
0: Na ruku, fakt? Jako ze školních let, když jsme si psávali taháky, nemám pravdu?
1: Ano, přesně tak.
0: No a vám se ten tahák vyplatil? Dva lístky na Monkey Business jsou, Láďo, vaše. Víte už teď, koho vezmete sebou?
1: Určitě přítelkyni.
0: To je
1: nebo mám.
0: Tak buď jednu dámu nebo druhou, každopádně vás čeká příští čtvrtek úžasný výlet do Prahy. Tak já vám moc gratuluju, vy mi nezavěšujte, vydržte na lince, no a přátelé, vy nevěšte hlavy, protože v Megalétě budeme soutěžit zase zítra.
2: Megaléto Rádia Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

0: věcí.
1: Za malou chvilku odbije 5 hodin odpoledne, máme úterý 14. července a i v tento den trávíte svoje chvíle s rádiem Čas. Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové a klidné, ničím nerušené odpoledne u poslechu těch hitů, které milujete, ve kterých budeme za chviličku pokračovat. No a po 17. se třeba podíváme naspět do dnešní.

0: Super.
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Vážná nehoda se řeší ve Frýdlantě nad Ostravicí na hlavním tahu z Frýdku místku na Ostravici. Tady bouralo osobní auto, na místě jsou záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí v Opavě na ulici Olbrichově a v Opavě se bouralo taky u kruhového objezdu na obchvatu Opavy před kruhovým objezdem před odbočkou na Kateřinky ve směru od Bruntálu. Dále jsou problémy taky v Brně v ulici Vídeňské. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Vážná nehoda se řeší taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s ulicemi Lorencova a Hluboká. Osobní auto tady srazilo chodce a pozor si musíme dávat také v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Nádražní. Tady stojí odstavené nákladní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Výstavba v Česku roste už 19 měsíců. Vyšetřování příčin požáru ve Zlíně potrvá několik měsíců. Začíná semifinále fotbalového mistrovství světa. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku se staví čím dál víc. Výstavba roste už 19 měsíců. Květen připsal meziročně více než 11% nárůst počtu vydaných stavebních povolení. V tom jsou zahrnuty jak nově rozestavěné byty, tak i silnice.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Frenštátu pod Radoštěm se dočkají opravených cest. Výstavba moderního povrchu v jihovýchodní části města, navíc podle mluvčí radnice Ivy Vašendové, bude šetrná k životnímu prostředí.
2: Klíčovým ekologickým i praktickým přínosem této modernizace bude pokládka propustné betonové dlažby. Tento typ povrchu umožňuje přirozené zasakování dešťové vody přímo do půdy, čímž se efektivně zlepšuje hospodaření s vodou v městské zástavbě, udržuje se vlhkost v krajině a v případě přívalu srážek se podstatně snižuje riziko přetížení kanalizační sítě.
0: Hasiči šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Vyšetřování příčin požáru může trvat i několik měsíců.
1: Rádio Čas, sport.
0: Mezi Francií a Španělskem se dneska rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra můžou postoupit do finále po třetí za sebou. Hrát se bude od 9 večer. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, sem tam sprchne. Objevit se můžou taky občasné bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Kiki Střelcovou.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán.
4: Paní.
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: nás tří.
1: Rádio Čas.
2: Dancing in the dark with you between my arms.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: nemiloval tenhle ten perfect duet. Ladíte Rádio Čas, máme pár minut před čtvrt na šest, no a dnešní 195. den letošního roku samozřejmě nezůstal opomenut a taky v ranním vysílání v Dobrém ráno Moravo se naši kolegové tomuto dni věnovali. 14. červenec toho přináší hodně, tak co konkrétního, tak na to už pojďme zavzpomínat v rubrice Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1789 v tento den dobytím věznice Bastila v Paříži byla zahájena velká francouzská revoluce. Ty kulíš oči, proč?
3: To mi něco říká ty slova, jo, to znám. Velká ano. Francouzská revoluce, to znám z dějepisu.
2: Jak dopadl tehdejší král Ludvík XVI?
3: Ludvík XVI. Nebyla tam nějaká v boji nějaká amputace končetiny nebo něco takového? Myslím, že jo, že jo, ty brďo, jsem dobrý.
2: Já ti to uznám, nebyla to úplně končetina.
3: Ucho to bylo, že jo?
2: Nebo no... no, tak si blízko.
3: Oko to nemohlo být.
2: Byla to celá hlava, pod gilotinou skončil.
3: Jo. Tak skoro, no, a usekli mu něco.
2: Ty ale dostal by ses tam.
3: No, dostal.
2: A ten směr byl dobrý. Kdo byla jeho manželka, Ludvíka 16. a skončila stejně jako on?
3: To bude nějaké známé jméno, ale ano. Já ho nevím. Ludvík 16. a jeho...
2: M.A.
3: M.A. Marie... Marie?
2: Marie.
3: Marie M.A. jo, až Držparská. Já nevím, netuším, poradí.
2: Marie Antoaneta.
3: Jo, Tarita.
2: No. Dnes by slavil narozeniny zpěvák, který naspíval hit Lady Carnival. Kdo by to byl?
3: Pan úžasný Karel Gott.
2: Je to tak a vůbec jsem nevěděla, fakt jsem to nevěděla, že má narozeniny, nebo že by měl narozeniny ve stejný den jako tento muž.

0: mokla. Dáme si to celý?
1: To mi děláte schválně tady toto, to tady rozjedu na plné pecky.
0: Takže kdo dneska slaví narozeniny?
1: Michal David.
0: Je to
1: pam,
0: tak.
1: Pam, pam, pam, pšt.
0: Krásné.
1: Super, děkuju.
0: Paráda.
1: Bylo to super. Radio Čas.

0: úžasný hit, který milujeme snad úplně všichni na rádiu Čas, Luis Capaldi. No tak to bylo teďka trošku na rozněžnění, ale teď by to zase trošičku chtělo rozproudit krev v žilách. Co říkáte, přátelé?
1: Rádio Čas, Čas, kam za sportem?
0: Dívejte, ať už jste zdatnými, či zcela nepolíbenými lezci, co se týče takových těch lezeckých stěn, tak já tady pro vás mám tip na ostravské lezecké centrum Hangar, kde jsou opravdu vyzbrojeni a připraveni na úplně všechny. Ať už ty, kteří jsou zvyklí na lezení, chtějí si pořádně máknout, a nebo jste čistě zvědaví a chtěli byste si to vyzkoušet stejně třeba jako já. Tak zavítejte do Hangaru Ostrava, ať už sami s rodinou nebo přáteli, a myslím si, že třeba v rámci nějakých letních deštivých dnů tohle bude ideální místo. A nebo taky, když se budete chtít schovat před vedrem.

0: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
1: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
4: www.podpovrchem.com.
3: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Kiki Střelcovou. No a nám se, přátelé, středem republiky prohání bouřkový mrak. A co se týče teplot, tak ty jsou teďka v rozmezí mezi 25 až 29 stupni. No ale jak bude zítra, tak to už se dozvíme na Rádiu Čas právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu.

0: pohybovat od 24 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

Čas ráno. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: klub je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Špatný den rozhodně nemá dneska náš posluchač ze Štenberka Láďa, který si vysoutěžil v rámci našeho megaléta dva lístky na kapelu Monkey Business na jejich pražský koncert v rámci naší soutěže a jejich oslav 26. narozenin. No, v rámci nich cestují jako po celé České, ale také Slovenské republice, jsou tedy na takovém československém turné. No ale pánové teď mají pořádně napilno, jelikož kromě cestování po českých a slovenských městech dokončují i nové album, které by mělo vyjít prý ještě letos. No a podle Matěje Ruperta a dalších členů Monkey Business se fanoušci mohou těšit na řadu překvapení, ale jak to tak bývá, podrobnosti si zatím nechávají pro sebe. No, tak se máme na co těšit.
1: Hity, které milujete.

0: Na Rádiu Čas v rámci hitu, které milujete, pochopitelně nesmí chybět ani Pohoda od Kabátu. No a představte si, že naše tělo vnímá i to, s jakým pocitem jíme. No, zní to až děsivě, nicméně více o tomto povídání na tohle téma se dovíte už dneska za chviličku po 18. hodině podvečerní v Energiemi podcastu, do kterého tentokrát přijala pozvání paní doktorka Kateřina Fialová. A ta spojuje nejenom vědu, ale taky tu citlivost k našemu ženskému tělu, které je, co si budem, náchylnější. No, tak si užívejte i nadále program Rádia Čas. Moje maličkost se loučí společně s Pink a pak už se na vás těší Energiemi podcast.
1: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky.
1: Chceš lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a nějakou další pecku?
2: Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se v

0: Vážná nehoda nás může zdržet ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na hlavním tahu z Frýdku místku na Ostravici bouralo tady osobní auto. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Záchranáři zasahují taky ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Na křižovatce s ulicemi Lorencova Hluboká. Tady osobní auto srazilo chodce a zdržet se můžeme i v Brně v ulici Vídeňské. Tady boural cyklista s osobním autem.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: České řeky mají čím dál nižší průtoky. Na Slezské Ostravě se hledá investor pro stavbu luxusního hotelu. Házenkáři Brna už znají soupeře v prvním kole evropského poháru. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V českých řekách dál ubývá vody. Situaci by sice mohly dočasně zlepšit bouřky, předpovídané na tento týden, ale dlouhodobě to nepomůže. Zvyšuje se taky nedostatek vody v půdě. Na mnoha místech je situace mimořádně podnormální.
1: Morava aktuálně.
0: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Sajlerově náměstí. Ve městě aktuálně chybí ubytovací kapacity vyšší kategorie. V Rožnově pod Radoště mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu každé kolo využili zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí města Adela Kousalová.
2: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
0: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma.
1: Rádio Čas, sport.
0: Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom los ve Vídni. Dvoj utkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se uskuteční o týden později. Zítřek bude polojasný až oblačný, místy zatažený, sem tam sprchne, objevit se můžou taky bouřky. Nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 24 do 27 stupňů. Tolik zprávy, po 18. pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
4: On?
3: Pán.
4: Paní.
3: Tam pán hrad stroj, ne?
4: Je takhle předseda soudce?
3: No, ano, ano, jo. Něco takového.
4: Soudce fest?
3: Ano, skoro.
4: Nepovídej, přeháněj.
3: Tak hrady, ne?
4: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
3: Ano, ale nesoudím tě.
4: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
1: Rádio Čas. Energiemi. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, ale hlavně o té správné energii. Co je to nepružný metabolismus? Proč se váha nehýbe, i když děláme opravdu všechno správně? Jak se můžou naše pocity propsat do naší imunity nebo třeba do menstruačního cyklu? A kdo jsou to holky alesponky? Tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s Energiemi. Evou Rigler.
5: Lékařka, která spojuje vědu a citlivost k ženskému tělu. A když se zdraví začne hroutit, pomáhá najít příčiny, nejenom potlačit příznaky. Přes 10 let se věnovala vědě, fyziologii a také výuce budoucích lékařů. Jenomže když potom sama onemocnila, začala hledat cesty, které v učebnicích tak nějak chyběly. Dneska pomáhá ženám porozumět jejich tělu, zdraví a třeba taky únavě, ze které se prostě nedá vyspat. Otevírá témata, která jsou ještě stále velmi podceňována. Od výživy přes prevenci, důležitost psychického prožívání až po naše nastavení ve vztazích a jejich význam pro zdravé tělo. Kateřina Fialová, můj dnešní vzácný host v podcastu Energiemi. Katko, dobrý den, já vás tady moc vítám.
6: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a děkuji za krásné uvítání.
5: Já už jsem v úvodu naznačila, že my mimo jiné dneska budeme řešit nepružný metabolismus. To je vlastně pojem, se kterým já sama jsem se setkala úplně prvně, a to u

0: vás, co si pod tím pojmem představit?
1: Nepružný metabolismus je metabolismus, který vlastně není flexibilní. Ten správný fyziologický pojem je neflexibilní metabolismus. A to, co je zdravý, to, co chceme, to, co nás povede nejenom k redukci, ale vlastně i ke zdraví, tak je metabolismus, který přepíná mezi dvěma zdroji energie podle toho, co zrovna dělám, podle toho, kdy jsem se naposledy najedla a tak dál a tak dál. A to mezi sacharidy a mezi tuky. A vlastně nepružný metabolismus, to je spíš takový jako můj termín, aby to bylo pochopitelný i té laické veřejnosti, je metabolismus, kde, když to trošku zjednoduším, jsou ty tukové zásoby vlastně jako uzamčené. A čerpám hlavně to, ty energetické zdroje ze sacharidů a pak případně ještě z bílkovin. Což je to živina, kterou bychom primárně jako zdroj energie využívat neměli. Ale tím, že ten metabolismus nefunguje tak, jak má, není flexibilní a nečerpá tuk jako palivo nebo jako zdroj energie, tak potom sahá třeba i do těch bílkovin.
0: Jak se to pozná? Jak třeba já sama poznám, že by se mě to mohlo týkat?
1: No, ono to často začíná takovým tím, co jste říkala hned na začátku, ve chvíli, kdy žena řekne, a je to hodně jako takové typicky ženské. Muži tohle až tak moc ten neflexibilní metabolismus nezažívají, ale stává se to častěji u žen a stává se to častěji u žen po 40. roce života. A ty ženy přijdou s tím, že řeknou, já se tak strašně snažím, já dělám všechno správně, ale vlastně pořád nehubnu. Tady nejde jenom třeba u té redukce, nejde jenom vlastně o energii, kterou přijmu a kterou vydám, tak jednoduchý to bohužel v tom lidském těle není. Tam jde vlastně i o nějaký jako hormonální a nervový regulace a hormonálně nervový regulace a kompenzační mechanismy, takže to není jenom taková jako čistá matematika, příjem, výdej. A jak to já na svém těle poznám je tak, že třeba vlastně při snížení toho energetického příjmu výsledky nevidím, nebo je vidím jenom v začátku a pak se to tak nějak jako zasekne nebo zastaví a už to nepokračuje. A další takový příznaky můžou být únava, můžou to být vyšší chutě na sladký, může to být to, že nevydržím delší dobu bez jídla, může tam být i taková nějaká, jako říká se tomu vegetativní symptomatologie, jakože když jsem nějakou delší dobu bez jídla, tak mě bolí hlava, opotím se, mám třes rukou. Patří tam třeba i padání vlasů, jsou to takový, všechno to jsou takový jako nespecifický příznaky, ale tak nějak vlastně s celým tím obrazem a příběhem toho pacienta se to potom dá poskládat, že ten metabolismus pravděpodobně nebude flexibilní. No a pokud bychom si to chtěli ověřit někde v krvi, tak pak je fajn testovat hodnoty, jako je inzulín nalačno, což nikdo moc vlastně nedělá. To děláme třeba až pak u pacientů, kteří přijdou s tím, že mají diabetes nebo cukrovku. Ale v rámci prevence, v rámci nějakého ohlížení se na to, jak moc jsem zdravá, jak moc to moje tělo funguje v rovnováze, jak moc jsou tam ty hodnoty optimalizované, se toto v medicíně určitě nedělá. Takže může to být inzulín, nebo bylo by fajn, kdyby to byl inzulín, kdyby to byly volné mastné kyseliny, zároveň k tomu glykémie, případně glikovaný hemoglobin. Tady tyhle hodnoty nám můžou napomoc k tomu ukázat to, jestli ten metabolismus je flexibilní nebo není.
2: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: To jsou pro mě všechno takové velmi odborné výrazy, ale výraz, se kterým se podle mě velmi často setkává i laická veřejnost, je kortizol. Jako vlastně ten strašák, ten stresový hormon, který nám napáchá neplechu s naším tělem. Může třeba i ten kortizol v tomhle ohledu hrát roli?
2: Může a velmi často hraje. Ten neflexibilní metabolismus je často postavený na takzvané inzulinové rezistenci. To je hormonální nerovnováha, která je jako velmi častá. Spousta lidí má spojenou potom s cukrovkou, ale ona nepředchází jenom cukrovce, předchází většině chronických onemocnění, onemocnění, které se týkají srdce a cév, onkologických onemocnění. A hormon inzulin a hormon kortizol jsou takový parťáci, oni si jdou jako hodně na ruku, hlavně v tom nedobrým, v tom, co nechceme. A většinou tam, kde je nějaká jako dysregulace kortizolu, tam ani vlastně hormon inzulin nefunguje tak, jak by měl, nebo respektive buňky na něho nejsou citlivý, tak, jak by mohly být. A když to převedu do něčeho jako takového konkrétnějšího, jednoduššího, možná líp pochopitelného, tak vlastně i to, že jsem třeba delší dobu pod vlivem kortizolu, jako toho stresového hormonu, mě nakonec, i přesto, že třeba mám stravu úplně jako ukázkovou, může přivést k inzulinové rezistenci a tudíž vlastně jako k metabolismu, který nebude pružnej.
1: Co s tím já můžu dělat? Ve chvíli, kdy se mě to bude týkat, budu mít třeba zvýšené hladiny kortizolu, bude tam nějaká forma inzulínové rezistence, co já sama za sebe s tím můžu udělat?
2: No, v první řadě si myslím, že je fajn to jako nedohadovat se tam nějak jako podle příznaků, protože většina těch příznaků je nespecifických a může patřit třeba i k něčemu jinému, takže určitě v první řadě nechat se otestovat a pokud tam ta inzulinová rezistence vyjádřená je, tak ona ještě může, aby to nebylo tak jednoduchý, tak ona ještě může být jako spojená s vyšším kortizolem, ale to, co je mnohem častější, je to, že ty hladiny kortizolu jsou nízký. Že jsou ještě vlastně nižší než takový, jaký potřebuju k tomu, abych zvládla dobře fungovat, abych zvládla vlastně jako takový to běžný fungování. A spousta žen, kterým kortizol nechávám testovat, vlastně nakonec přichází s výsledkem toho, že ten stresový hormon už je nízký. To už je vlastně ta další fáze. Ta první fáze, která tomu předchází, je ta, že ho produkují dlouho a hodně. A pak přichází ta fáze, že je ho ještě míň, než bych ho potřebovala. Takže abych teda odpověděla na to, co já s tím můžu udělat v případě, že vím, že mám inzulinovou rezistenci, tak takovým úplně jako nejjednodušším nástrojem, jak z toho ven, je pohyb. A bude to taková jako kombinace nějakého kardiopohybu, ale zároveň silového tréninku. To je něco, do čeho spousta žen nechce jít, ale vlastně silový trénink, který nemusí být nutně ze začátku, pokud na to vůbec nejsem zvyklá, nic mě to neříká, nemusí vypadat tak, že budu zvedat na bench nevím kolik kilo, ale může to být klidně a cvičení s vlastní vahou těla, s odporovými gumičkami a tak dál, tak dál. A vlastně tvořím svalovou hmotu, kde se ten inzulín může tak jako nejlíp vyřádit a tím vlastně zvedám tu citlivost. Ta citlivost se zvedá i složením jídla, kolik je tam bílkovin, kolik je tam tuků, kolik je tam sacharidů, jaký druh sacharidů to je, jestli jsou to spíš jako jednodušší sacharidy nebo složitější. Hodně tu inzulinovou rezistenci dělají a zároveň i leptinovou rezistenci dělá fruktóza, což je cukr, který se v našem těle chová vlastně jako alkohol, hodně podobně jako alkohol, i přestože alkohol to není. A zároveň je to cukr, který naše tělo v podstatě nepotřebuje, dokáže si ho vytvořit z jiných zdrojů. Je to něco, co je součástí ultrazpracovaných potravin a asi takových jako 70-80% potravin, který najdeme jako v supermarketech. Jsou to často takový ty skrytý cukry, které jsou třeba v dřezincích, vlastně v takových hotových omáčkách, v podstatě v jakémkoliv jídle, které už je nějak jako předpřipraveno, nějak trošku jako obarveno, aby vypadalo. Takže tam se hodně ta fruktóza nachází a ta tu inzulinovou rezistenci podporuje velmi silně. Takže možná úplně takový ten první dobrý, velmi dobrý, moudrý a jednoduchý krok může být to, že se zaměřím na to, kolik mám v jídelníčku třeba tady těchhle potravin. Ještě mě k tomu napadá jedna věc. Ženy, které nakonec šly do takzvaného kontinuálního měření glykémie, kdy mají vlastně na těle jako senzor, který jim snímá hladiny krevního cukru v průběhu 24 hodin, tak velmi často potom byly jako překvapený tím, že třeba například po koláčku, který doma upekla babička, dali si ho s babičkou ještě jako v nějakým třeba příjemným prostředí, že jim vlastně glykémii nebo tu hladinu krevního cukru v podstatě vůbec tady ta buchtička nebo koláček nezvedlo, ale nějaká granola kupovaná nebo omáčka k těstovinám, která už byla jako koupena jako hotová, udělala špičku krevního cukru. To je to, co potom vede k té rezistenci, k tomu nepružnému metabolismu. To, když jsou tam vlastně ty špičky toho krevního cukru vysoký a jsou tam často a dlouhodobě.
1: Katko, vy jste zmínila alkohol. My žijeme v České republice a patříme mezi špičky, světové špičky v konzumaci alkoholu. Co dokáže napáchat alkohol s naším zejména ženským tělem?
2: No, dokáže napáchat velký škody hodně pak po té čtyřicítce. Spousta žen tak nějak jako přirozeně zkušenostmi s tím alkoholem po tom 40. roce dospějí k tomu, že nezvládají třeba už ani jako skleničku večer. Tam je to o tom, že po tom 40. roce života jsou játra zaměstnaný tou obrovskou hormonální bouří, která tam probíhá a ve chvíli, kdy do toho ještě přidám skleničku proseka, tak to opravdu pak na tom svým těle druhý den ráno poznám. Ale to, co alkohol jako obecně dělá, tak zvyšuje chuť k jídlu, pomáhá vlastně k té inzulinové rezistenci, k ukládání tuku a tak dál a tak dál. Není to něco, co by našemu metabolismu dělalo a hormonům, co by dělalo dobře. A zvyšuje pak po té 40, tam je vlastně obrovským tématem vysoká hladina estrogenu, ještě vyšší, než jsem měla v tom plným reprodukčním věku a alkohol tady vlastně v tomhle období pomáhá ten estrogen ještě zvyšovat, nebo spíš přesně řečeno, jako hůř se ten estrogen pak dostává z těla ven a ty jeho vyšší hladiny tam zůstávají. A to je něco, v čem nám rozhodně není dobře.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: Katko, já jsem se u vás setkala taky s dalším naprosto úžasným pojmem, který jsem nikde jinde neviděla.
2: Aha.
1: A to jsou holky alespoňky. Kdo jsou to holky alespoňky?
2: Já se snažím takový ty odborné věci popisovat slovama, které budou pochopitelné všem, i těm, kteří vzdělání ve zdravotnictví nemají, protože věřím tomu, že ve chvíli, kdy pochopím nebo se víc přiblížím k tomu, jak to moje tělo funguje, že budu víc motivovaná taky následovat to, co mě dělá líp. No a holky alespoňky vznikly vlastně, teď půjdu někam jako trošku jako do hloubky, z vztahu, který je mezi mámou a dítětem v raném dětství. Nebo mezi dítětem a pečující osobou. Ona ne vždycky to musí být maminka. Někdy je tam tou pečující osobou někdo jiný, ale řekněme maminka v uvozovkách. A oni se tam popisují tři takový typy vazeb. Taková ta ideální, v tom ideálním světě je vazba, která je bezpečná. Kdy já jsem jako malá holčička viděná, kdy jsem milovaná bezpodmínečně, kdy jsem přijímaná taková, jaká jsem a kdy jsem vyživovaná. Nejenom materiálně, ale vlastně i nějak jako duševně. To je součástky toho, je to, že jsem jako viděná, že cítím, že ty dobrý věci jdou ke mně, že ten vztah, ta láska je tam jako obou strany. To je vazba, která se popisuje jako bezpečná. A potom je ten druhý typ vazby, je vazba nejistá, kde je vlastně jako tak trošku nejistý, že budu přijata taková, jaká jsem, kde je ta bezpodmínečná láska nejistá, nebo ne vždycky tam je. A protože to dítě, to miminko, udělá úplně všechno pro to, aby bylo přijatý, aby ten vztah tam byl, aby tam byla ta sociální interakce, je to pro to mimčo stejně důležitý jako mateřský mlínko, tak se to dítě přizpůsobí. A vlastně to, co já zažívám v tom raném dětství, dělá nebo může dělat velmi silný otisk toho, jaká já budu jednou, až budu velká. A může to být pak vlastně taková holka alespoňka. Holka, která byla dřív vlastně zvyklá na to, že tak alespoň tady toto mě stačí. Tak alespoň mě stačí to, že mě ta máma nebo ta pečující osoba přijímá v těchto případech. Takže takhle nějak vznikl pojem holka alespoňka.
1: Jak se potom taková holka alespoňka může poznat v tomto pojmu v dospělém životě? Nebo co taková holka alespoňka zažívá potom v té realitě všedních dní?
2: Jsou to často ženy, které jsou jako málo kdy dost. Oni jsou na to zvyklí. To, co jsem zažila v tom dětství, tak velmi často, pokud s tím nějak jako nepracuju nebo se tam něco nestane v tom vnějším světě, co by to změnilo, tak vlastně vyhledávám to, co znám z toho raného dětství. Hlavně v těch vztazích. Takže i potom si hledají ty partnery, pro který vlastně nikdy nejsou dost. Nikdy nejsou přijatý takový, jaký jsou. Součástí toho může být i to, že se vlastně jako musím hodně snažit, abych byla v tom vztahu viděna, aby mě ten partner přijal, aby aspoň, alespoň občas řekl, mám tě rád, nebo teďka ten čas s tebou je fajn, nebo aby alespoň občas mě napsal, miluji tě.
0: Posloucháte podcast Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
1: Jak dalece se právě vztahy propisují do toho našeho zdraví?
2: Propisují se dalece. To je něco, co si možná spousta žen, který pak třeba ke mně přichází, úplně na začátku neuvědomuje a vnímáme právě ty stresory v tom, že stresor je to, že toho mám hodně v práci, ale takový ty možná víc pro zdraví jako zákeřnější stresory jsou stresory, které jsou dlouhodobý. Oni nemusí být nějak výrazný, klidně můžou být takový jako podprahový nebo mírný intenzity. I tou intenzitou, tou mírnou intenzitou je pak daný to, že já to vlastně jako stresor nevnímám, protože pořád je to vlastně dobrý. Alespoň takhle mě to pořád jako stačí. A to je stresor, tady vlastně ten dlouhodobý stres je stres, který, nebo stresor, který je nejzákeřnější. Pak je to ještě taková jako nevyspytatelnost, třeba v tom vztahu a může to být ve vztahu jako k partnerovi, mýmu životnímu partnerovi, anebo i ve vztahu jako k šéfovi, který se občas chová tak a občas se chová jinak a já vlastně nevím, co mám udělat, abych byla přijatá. Tady ta nevyspytatelnost je možná ještě větší stresor než ten dlouhodobý stres.
1: Jak se to teda může potom demonstrovat na tom našem těle? Ať už jsou to neúplně funkční vztahy partnerské, nebo třeba neúplně funkční vztahy na pracovišti, kdy třeba máme šéfa, který nás opravdu neustále drží v pozoru a neustále nám zvyšuje tu stresovou hladinu. Tak jak to my poznáme, že už to došlo do fáze, kdy se to propisuje do té naší fyzické schránky?
2: No, ono je to většinou rozpoznaný až jako později, v těch pozdějších stádiích, ale poznat se to dá vlastně sledováním toho těla. To je taky něco, na co nejsme vlastně moc ještě zvyklí, k čemu nejsme moc vedení, nebyli jsme v tom vychovávání a hlavně hodně žijem v hlavě. To je, jak kdyby ta hlava byla kolikrát od toho těla odříznutá a žiju v hlavě a v těch myšlenkách, ale nevnímám to, co mě říká to moje tělo. A ono to ví vždycky dřív, než je to propsaný do toho pocitu nebo do té emoce. A může to být třeba to, že častěji zatínám čelisti u toho pánevního dna, že ho mám častěji zatnutý, nebo že jako sevřený. Není to tak jako dobře detekovatelný, jako jsou ty čelisti, ale vlastně to, co dělá moje čelist, jako zrcadlí i to, co dělá moje pánevní dno. Může to být to, že ty půlky mám často stažený k sobě a vlastně teďka třeba ani v žádný jako stresový situaci nejsem. Jsem tam v myšlenkách, ale ne třeba jako v té realitě. To, jakým způsobem dýchám, jak držím vzpřímený postoj, jestli tam třeba nejsem víc nebo dlouhodobě v nádechové pozici. Nejsou to postoje, které by byly právě nějak jako výrazný a jsou spíš jemnější, takže jde o to si toho i všímat a může to být úplně jako jemňonká ta nádechová pozice.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou.
1: Já sama patřím mezi ženy, které celoživotně řeší téma nějaké podoby anémie. A vy sama jste o tom publikovala na svých sítích a informujete veřejnost. Jaké můžou být třeba právě znaky toho, že nám chybí železo? Jsou to třeba věci, které by nás nenapadly si spojit?
2: Většinou to tak je. A já ještě možná rozklíču ty pojmy. Anémie je stav, kdy už máme nedostatek červeného krevního barviva, hemoglobinu. To už je vlastně jako nějaká následná fáze, které často předchází to, že mám nedostatek železa. A nedostatek železa se zase nazývá jako sideropenie. A zase, když se podíváme jako na klasickou medicínu, která na ty nerovnováhy nebo na prevenci není nějak jako zaměřena, tak vlastně většina lékařů neřeší to, že mám nedostatek železa. Začíná se to řešit, až mám právě tu anémii, nedostatek červeného krevního barviva a až je ta anémie fakt jako výraznější, tak pak se to většinou klinicky nějak řeší. A mezi ty příznaky toho, že mám nedostatek železa, zase budou patřit takový příznaky, který má spousta žen, mnoho žen se vlastně od lékaře dozví, že to je i normální, že takhle to mají všichni a že neví, co je potřeba na tom řešit a bude tam patřit únava, patří tam padání vlasů, u toho železa to může být i taková jako úzkostně depresivnější symptomatologie nebo ladění, to jsou asi takový jako nejčastější příznaky, bušení srdíčka. Jo, bušení srdce, vnímání tlukotu vlastního srdce, to, že nezvládnu nějaký jako výkon, který jsem zvládla předtím.
1: Katko, může být třeba příznakem i to, že se podíváme do zrcadla a každý den zjišťujeme, že máme stále větší kruhy pod očima, i když se snažíme optimálně spát?
2: Jo, může to být i to a ta pleť, rty bývají bledší, ale tím, jak vlastně já sama sebe každý den vidím, tak to tam nemusí být a nemusím si toho všimnout. A je to fakt takový jako jemňoučky, tyhle změny můžou být.
1: Čím to je, že tolik žen v produktivním věku řeší právě tenhle problém, nedostatek železa?
2: Je to často i tím, že spousta žen v tom reprodukčním věku pořád ještě pravidelně krvácí. A dneska je to tak, že ženy krvácí spíš jako hodně. Zas je to daný tou dobou hormonální nerovnováhu, ke které to vede. A vždycky ta bilance železa je daná tím, kolik toho železa přijmu a kolik vlastně to moje tělo toho železa vydá. A na úrovni příjmu to bude železo, který mám vlastně ve stravě, v jídelníčku, tam to většinou, třeba co se týče toho železa, tak tam většinou železa nebo zdrojů železa máme dost. A to, na čem to často stojí a padá ten příjem, je vlastně střebávání železa. A tam jsme někde na úrovni žaludku, množství žaludeční kyseliny, na úrovni začátku tenkýho střeva, kde vlastně k tomu vstřebávání nedochází. A potom ten výdej znamená velmi často teda to menstruační krvácení, který může být silný, nebo může trvat víc dnů, nebo délka cyklu, to znamená délka od prvního dne, kdy krvácím, až po poslední den, než začnu znovu krvácet, může být kratší. A že je tam vlastně kratičká ta fáze, kdy znovu, protože každým menstruačním krvácením nějaký železo, nějaký zinek ztratím a je tam krátká ta doba na to, než se ty zásoby doplní a já už pak třeba zase znovu krvácím. Ale může to být i nějaký jako skrytý krvácení v trávícím traktu, nedej bože, pak nějaký jako onkologický onemocnění, kde dochází ke ztrátám krve.
1: Co s tím my, ženy, kterých se to týká, můžeme dělat? Jak to napravit nějak úplně přirozeně? A zároveň ještě jedna otázka. Proč nám lékaři předepisují železo, které nám potažmo nedělá vůbec dobře na naše trávení?
2: No, zase, já bych asi v tomto případě to neřešila úplně sama jako laická žena a nechala bych se v tom vést to nějakým lékařem, ideálně funkční medicíny. Funkční medicína je medicína, která je víc zaměřená na ty nerovnováhy. Neznamená to, že v tom těle už je nějaká patologie, nějaký onemocnění, ale nefunguje to úplně optimálně. A nemoc, nebo právě ta patologie je nerovnováha, která tam prostě jenom dlouhou dobu trvala. Funkční medicína se právě zaměřuje i na to. Na to, že ty nerovnováhy vidím, že s nimi zavčas pracuji, tak, abych zůstávala zdravá a abych se v případě toho železa třeba nedopracovala do nějaké těžké anémie. Takže moje první rada zní nechat se v tom opravdu vést, nechat si to dovyšetřit, podívat se na metabolismus železa, na jeho parametry v krvi. A to není jenom totiž o volném železe, ale je to i o zásobách železa, i o dalších parametrech, které s tím souvisí. O tom, kolik mám hořčíku, kolik mám i jiných jako mikronutrientů, o tom, kolik mám žaludeční kyseliny, protože když nebudu mít dost žaludeční kyseliny, tak to železo vstřebávat nebudu. A potom podívat se na to, jaký je krvácení, kolik dní trvá, jakou má intenzitu, jestli jsou tam sraženiny a optimalizovat i to krvácení. Ptát se, proč tam to krvácení je silný, proč jsou v něm sraženiny, proč to dlouho trvá a vlastně řešit i příčinu tady těch ztrát.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: A šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin. Nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žijte krásně.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádio Čas a dneska si povídáme s paní doktorkou Kateřinou Fialovou. Čím teda nahradit, za předpokladu, že budeme chtít nějak to železo do svého těla dostat, tak čím nahradit třeba právě ty na předpis psané tabletky, které mnohdy mají opravdu neblahé účinky na naše zažívání?
1: Já jsem v tomhle případě spíš za orgánovou výživu, která je taková víc jako komplexnější a je šetrnější k tomu trávení. Ten efekt je tam sice takový jako pozvolnější, pomalejší, ale nerozhodí to tolik to trávení.
0: Napadá mě v tomto kontextu ještě taky možná mýtus, který jsem slyšela, anebo možná pravda, že takovým úžasným zdrojem železa je červená řepa nebo případně šťáva z červené řepy. A za předpokladu, že žena na pravidelné bázi pije červenou řepu, tak by u ní nemělo dojít k takovému nedostatku železa. Co je na tom pravdy?
1: Zase to bude záviset na tom, jestli já jsem schopná to vstřebat, tu potravinu. A ano, červená řepa obsahuje železo a primárně by to mělo být samozřejmě tak, že si poladím ty zdroje železa ze stravy, že tam zařadím co nejvíc potravin, které obsahují železo, ale zase musí to být potraviny, které zvládnu i strávit. Spousta žen se potýká s tím, že některé věci musí ze svého stravování eliminovat, protože to nezvládnou strávit.
0: Jak teda třeba úplně jednoduše nakopnout to své zažívání? Co udělat pro to, aby nám to bříško hezky fungovalo?
1: No, začít úplně jako od začátku té trávící trubice. Spousta žen si koupí, já se pořád odkazuji na ženy, ale já vlastně nejvíc pracuji s ženami, tak to takhle pak mám tendenci i říkat. Ale spousta žen si koupí nějaká probiotika na podporu trávení, což neříkám, že je špatně, ale tím podporuju střevní mikrofloru. Ale to, co je nad střevem, tak je právě ještě žaludek, který má nějaký jako obsah žaludeční kyseliny a nad žaludkem je ještě dutina ústní. A před dutinou ústní je ještě vlastně fáze trávení, které se říká cefalická nebo mozková. A to je to trávení, který se startuje nebo nastartuje ještě předtím, než vlastně to sousto do těch úst strčím. Takže začít pracovat úplně od začátku té trávící trubice a optimalizace toho trávení od začátku. A velikou změnu může udělat třeba jenom to, že přestanu jíst jídlo ve spěchu, nerozkousaný, zhltnutý na dvě zkousnutí a víc budu jíst jako v klidu, vědomně. Tohle dokáže upravit trávení až o nějakých 30% a 30% je veliký podíl, zvlášť tam, kde to trávení je nějak jako oslabený. Takže začít pracovat od té dutiny ústní, od toho, abych to dobře nakousala, naslintala, protože i ve slinách jsou první trávící enzymy. Zároveň se s tím spouští i hormonální produkce z mozku, která moduluje to, kolik toho sním, jak se to bude trávit, jak se budou potom pálit tuky a tak dál a tak dál.
0: Katko, já sama vnímám, že mé břicho je radarem na to, co zrovna žiju a prožívám. Je odrazem mé psychické schránky. Jak dalece je propojeno právě naše břicho a naše emoce?
1: No, říká se, že břicho je vlastně taková ta nejzvučnější rezonanční deska v našem těle a já myslím, že dobře za to jako hovoří vlastně malí děti, který i tam, kde třeba není úplně jako dobrý ovzduší v té rodině, to dokáží vlastně přenést nebo somatizovat do toho, že je bolí bříško. Takovej ten nejčastější stesk u dětí tam, kde jim není dobře a nemusí to být jenom z toho, že něco nedobrýho snědli, ale i z toho, že vlastně v té rodině, v té energii, kterou tam jako pociťují nebo naciťují, navnímávají, jim není dobře.
0: Katko, a jak vy sama pečujete o to, ať vám je dobře, ať máte dostatek energie, ať jste spokojená, ať jste šťastná? Jaký je ten váš zdroj energie, abyste v tom životě prostě hezky a spokojeně fungovala?
1: Pro mě je to určitě pohyb a je to pohyb někde v lese, v přírodě, to vím, že na mě funguje úplně úžasně. Není to o tom, že bych si sledovala počet kroků, který nakrokuju za den, ale snažím se být pravidelná v tom, dostat se ven do přírody, do ticha. Já mám ráda i ticho, samotu, tím, jak jsem víc jako introvertní, takže určitě toto. Pak je to čtení, psaní, čas s rodinou, čas s kamarádkama, takovou tou jako mojí smečkou s lidma, kteří mě jsou blízcí, který mám ráda. je to určitě i strava, spánek a stress management.
0: Kateřina Fialová byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Katko, já moc děkuji za krásné a obohacující povídání.
1: Já taky moc děkuji.
0: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
5: On?
4: Pán?
5: Paní?
4: Tam pán hrad stroj, ne?
5: Je takhle předseda soudce?
4: No, ano, ano, jo. Nic takového.
5: Soudce fest?
4: Ano, skoro.
5: Nepovídej, přeháněj.
4: Tak hrady, ne?
5: Ježíš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
4: Ano, ale nesoudím tě.
5: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
3: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Radio Čas.

0: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
3: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
4: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
3: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa se zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
4: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
3: Prý a sakra, ty nepůjdeš.
2: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
3: On?
2: Pán?
3: Paní?
2: Tam pán hrad stroj, ne?
3: Je takhle předseda soudce?
2: No, ano, ano, jo. Něco takového.
3: Soudce fest?
2: No, skoro.
3: Nepovídej, přeháněj.
2: Tak hrady, ne?
3: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
2: Ano, ale nesoudím tě.
3: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Čas.

které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu.

Radio Čas. Jestli se ke mně hodíš, nabiju v tobě spát. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, jo. Něco takového.
2: Soudce fest?
1: Ano, skoro.
2: Nepovídej, přeháněj.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se. Rádio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe ven.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

And I'll write you Radio Čas. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, s tím se stávají zatáčky, točí se svět sem na značky, které milujete. Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Tento název festivalu mezi vzory pro mužské rody.
2: On?
1: Pán?
2: Paní?
1: Tam pán hrad stroj, ne?
2: Je takhle předseda soudce?
1: No, ano, ano, něco takového.
2: Soudce fest?
1: No, skoro.
2: Nepovídej, přehánějí.
1: Tak hrady, ne?
2: Ježiš, Leni, ty když posloucháš, tak trpíš.
1: Ano, ale nesoudím tě.
2: Každý všední den a vždycky bez předsudků. Těšíme se.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Ty náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Just.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio